0: Hit Radio Zlín.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

Rádio Zlín. Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. Hit Radio.

0: Hit Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
2: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
3: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
0: Hit Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih,

současné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochy. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat, dotyk vše řeší víc.

0: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
1: Nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává. To je nákupní centrum Čepkov. Sortiment všeho druhu.
2: Restaurace, kavárna
1: a s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
3: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
4: Hit Radio Zlín.
5: Zlepši si náladu.

0: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
1: Jsem máma, už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
2: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: Hit Radio Zlín.
4: Zlepši si náladu.

0: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Tak je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Krásné sobotní ráno, je 7 hodin a první zprávy, vítejte u nich. Ti, kteří nestihli hlasovat včera, mají šanci ještě dnes od 8 do 14 hodin. Pak se volební místnosti uzavřou a volební komisaři začnou sčítat hlasy. Výsledky budou k dispozici na volebním webu. Po pondělním projednání státní volební komisí budou vyhlášeny pravděpodobně v úterý. Uživatelé e-dokladů, s nimiž se lze bez fyzického občanského průkazu legitimovat, si musí pro funkčnost aplikace nainstalovat aktualizaci. Digitální a informační agentura v ní totiž po zkušenostech ze zátěžového testu provedla změny, které mají zajistit stabilitu systému během říjnových voleb. Instalace trvá jen krátce, což ale nemusí platit ve chvíli, kdy lidé půjdou volit. Digitální a informační agentura proto žádá, aby aktualizaci nenechávali až na příchod do volební místa. A pojďme také na sport. České fotbalistky vstoupily do baráže o historicky první postup na mistrovství světa porážkou. V úvodním utkání na domácí půdě podlehly Skotsku 0-2, když o osudu zápasu rozhodly po změně stran branky Vejrové a Emsliové. Situaci českému týmu zkomplikovala v závěru také červená karta pro Krejčiříkovou. Odveta čeká svěřenkyně trenérky Klimkové v úterý na hřišti soupeřek. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Zlínská zoo pořádá dnes poslední letošní večerní prohlídky areálu a zámku Lešná. Zatímco lampionové prohlídky nabídnou jedinečnou atmosféru noční zoo, zámek Lešná zavede návštěvníky do doby o 100 let zpět po stopách ztracených diamantových přívěsků. Začne se v 18.30.
3: Firma Okno v Želechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
1: Smutně dnes budeme vzpomínat na ty poslední dny, dnes očekáváme převážně zataženou, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Odpolední maxima o 16 stupňů Celsia.
0: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Rádiem.
4: No jasně, tak vám přejeme hezký víkend, krásnou sobotu, máme 3 minuty po 7. hodině. Filip už to vlastně dneska naznačil, jo? Dneska my budeme vysílat v podstatě jako takový dědečkové.
5: Jo, jo, to bejvávalo, prosím tě, to ještě svítilo sluníčko.
4: A tak, no.
1: To už nebude dneska, no.
5: To tak jako... se na to pojďme podívat, tady to nebylo moc,
1: jak to nebylo moc, jak starý pán, já už neumím mluvit jak starý pán.
5: Já ti říkám, prosím tě, hele, dáme si toho pitbula, potom Kristýnu z akvária a pak tady bude politika, jo. Takže, přátelé, hezké ráno. Kde mám zuby? Kde mám zuby?
0: Hit Radio Zlín. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that's

s Poetikou. Vstáváme u nás na Hit Radio. Máme sobotu 10. října a důvod, proč 10 minut po 7. hodině jste vzhůru, těch důvodů samozřejmě může být víc než dost. Nemohli jste dospat, čeká vás nějaký pracovní úkon, nebo třeba sedíte ve volební komisi, i to samozřejmě může být pro někoho důvod, proč vstávat takhle brzo, protože za nějakých 50 minut se nám znovu otevřou ty volební místnosti a to dneska až do 2. hodiny odpoledne. Nevím, jestli už jste to zvládli, já jsem teda včera křížkoval, házel jsem tam jednotlivý křížky, dokonce i k lidem, který vůbec neznám, ale tak nějak jsem tam došel. Musím říct, že vlastně ta volební místnost, do které jsem já včera byl volit, tak ta je velmi improvizovaná. A hlavně členem komise tam byl takový týpek, takový pán, já jsem ho viděl úplně poprvé. Normálně tam jako nebývá v té komisi, ale měl takovou tendenci komentovat kohokoliv a hlavně taky cokoliv, jo. Takže kdokoliv přišel, aniž by se na cokoliv zeptal, tak pán hned říká, tam to ale dneska teda sluší. Tak se všichni tak nějak zarazili, pak jsem přišel já jsem přišel těsně před 10. hodinou večer, tak jenom jsem slušně pozdravil a už jsem dostal takový, nějak pozdě. Tak přátelé, dá se s tím nějak vypořádat, ale zase nechtěl bych být členem té komise a sedět tam s ním celý den, to si myslím, že potom musíte mít vyhučenou úplně hlavu. Co se týká tedy voleb, tak já si myslím, že to dneska ani sledovat nemusíte, ono totiž někde bude sečteno až v neděli ráno, takže já bych tomu nechal ještě trošku jako odfuk a v neděli se na to můžete podívat, kdože vám to bude šéfovat tý vaší obci nebo ve městě. Vy mi dejte vědět na 777-937-777, jak jste na tom s tím sobotním vstáváním, co vás vytáhlo z postele takhle brzo ráno. No a my vám k tomu samozřejmě budeme hrát skvělou muziku. Tady jsou Banners a Someone to You a za pár minut si dáme Taylor Swift a Fate of Ophelia. Hezkou sobotu, my jsme Hit Radio, ať se vám hezky vstává.

0: takhle se vstává o víkendu v sobotu s námi, máme 7 hodin a k tomu 19 minut, posloucháte Hit Radio. Taylor Swift nám dohrává The Fate of Ophelia, mimochodem Taylor Swift, nejúspěšnější umělkyně v historii Video Music Awards. Samozřejmě hudební televize MTV dlouhodobě pořádá Video Music Awards. Ten letošní ceremoniál se konal ještě vlastně na konci září a Taylor Swift tam získala 3 sošky, celkově 33 trofejí a překonala tak dosavadní rekord své kolegyně Beyoncé, takže tahle holka je v podstatě absolutně na totálním vrcholu. V podstatě jeden z předsedů fanklubu, takzvaných Swifties, sedí naproti mě, protože prostě Philip Taylor Swift přímo miluje.
1: Já vás zdravím, dobrý den. Největší fanoušek Taylor Swift. Já dokonce i vím, že plakáty se normálně lepí doma na zeď, ale já mám normálně polepený okýnka v autě. Já je vlastně nemůžu stahovat ani, jo, protože bych si zničil tu krásu, co tam mám. Mám nové přední, zadní a vlastně i přední čelní sklo, kousíček takhle vpravo nahoře mám samolepku Taylor Swift.
0: Projdeš s tím na technický?
1: Tam jdu až v prosinci, takže do té doby to musím opatrně, velice opatrně sloupnout, aby to šlo znovu použít.
0: No takovou českou Taylor Swift, pojďme si to říct na rovinu, to je Eva Farná. Mimochodem, co říkáš na to, že je volná teďkon?
1: No, já si myslím, že si bude chtít chvíli užít svobody,
0: aha,
1: ale chtěl jsem teď říct, že od té doby, co vyšla ta zpráva, já se v tom nechci pitvat, ale že ty texty, to jsme se o tom bavili včera, no, najednou dávají strašný smysl a já si úplně té písničky jinak vážím teď.
0: Tak Perpetuum mobile si dáme už za chvíli a přejeme vám dobré ráno. 7.20.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
3: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
4: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejně.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je ráno, sobota, nějakých 5 minut po půl osmé. Posloucháte Hit Radio, přejeme dobré ráno, dáme si Nickelback, dáme si také Alvaro Solera. Ale přichází Filip a pojďme zjistit, co se děje.
1: Ranní update.
2: Japonský buddhistický mnich Sogaku Taguchi, miluju ty japonský jména vždycky, vstoupil do 31 letech do naprosté 12 let trvající izolace. V chrámu nahoře Hiei bude zcela odříznut od vnějšího světa i jakýchkoliv kontaktů s lidmi až do září roku 2038.
0: Kdo mu řekne, že už je konec?
2: No podle mě už mu to nikdo neřekne, on už se nezbudí. Australské úřady řeší na první pohled spíše úsměvný případ záměny dětí při vyzvedávání ze školky, ale nikomu ze zúčastněných v tu chvíli do smíchu nebylo. Odpovědná osoba, která to způsobila, přišla okamžitě o místo. Muž v Sydney totiž místo vnuka vyzvedl ze školky cizí dítě a zjistil to prý až doma.
0: To se stává běžně.
2: No a tady něco pro nás, Kubo, pro milovníky aut, protože jen chvíli se radoval mladý Francouz z vysněného vozu. Poté, co si ho vyzvedl v prodejně, pouhých 15 minut poté ho totiž přistihli četníci při velkém přikročení maximální povolené rychlosti, což v jeho případě mělo za následek nejen zabavení řidičáku, ale také pokutu ve výši 100 000 korun.
0: Zapomněli jsme dodat, že tím vozem, který si tenhle mladý Francouz koupil, byla Dacia Sandero.
2: Aha.
0: Na 50 cel, neuvěřitelný
2: 53.
0: Tak vám přejeme dobré ráno. Tohle je Hit Radio a tohle jsou Nickelback. Hezkou sobotu.

0: dostali jsme se do začátku milénia, tohle jsou Lasgo a Samfin. Mimochodem videoklip k téhle písni se točil v Česku, v Praze. Když se na to podíváte, dejte si to na YouTube, Lasgo a Samfin, a najdete tam hlavní nádraží v Praze. Lehce po 7:45, představ si, Filipe, kdo dneska slaví svátek, to mě docela překvapilo.
1: Hele, mohl bych si naklikat třeba Google, ale neudělám to.
0: Marina.
1: Marina?
0: No.
1: To je z Chorvatska jméno nějaký.
0: Jsem právě vůbec nevěděl, že normálně v českém kalendáři. Marina, 10. října, ženské křestní jméno, má latinský původ, čověče. Domácí podoba Marka, Mana, Rina, Márinka, Maruška.
1: Bylo by možná zajímavý si projet český kalendář, jaký jména to obsahuje, protože Marina, to jsem tady taky nevěděl, že vůbec je v českém kalendáři.
0: A my teď vyzýváme všechny Mariny, aby nám napsali na 777-937-777, aby se nám legitimovali, jo? My žádnou neznáme teda.
1: No ale známe třeba paní, co nám píše pravidelně sem do víkendu, a to je Marila, takže to je skoro stejný.
0: Vidíš to? No, to je dobrý. Takže Marilo, my moc zdravíme a dneska máš svátek.
1: No počkej, já se jdu podívat, jestli Marila vlastně musí taky být, ne, v českém kalendáři. No
0: to nemusí, ne?
1: No nemusí, protože taky není. Takže Marilo, máš oficiálně svátek. Tenhle posvátný den 10.10. by si mohla pamatovat a pak

0: Václav samozřejmě ten, který máš klasicky.
1: Ano, gratulujeme! Za chvíli Lady Gaga.
2: Vstávej, musíme se rozejít.
3: Kolik je hodin?
2: 11. A tobě je 1.30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
3: Jo, to nejde tak náhodem.
2: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
3: Za 5 minut, jo?
2: S námi zapomenete, co je čekání.
4: Internext. Internet děláme my.
5: Knihovna Maitreya.
6: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
5: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
7: Nyní i jako audiokniha.
8: Hit Radio. Hit Radio.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Těsně před 8 hodinou, přejeme vám dobré ráno. Za chvíli nabídneme čerstvé zprávy, abyste věděli, co se děje okolo nás. No a i po 8 na Hit Radio velká muzika a velké hity, třeba Avicii.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firmanazážitky.cz.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Krásnou sobotu, je 8 hodin a další zprávy jsou tady, vítejte u nich. Češi při nákupech stále častěji odmítají vytahovat peněženky a jednoznačně dávají přednost platebním kartám. Vyplývá to z nového průzkumu, podle kterého bezhotovostní platby v tuzemsku naprosto dominují. Kartou dnes lidé platí nejen ve velkých obchodech, ale čím dál častěji i za drobné nákupy. Hotovost ale v peněženkách úplně nekončí a mnozí ji dál nosí pro jistotu nebo k lepšímu hlídání výdajů. Dostupnost vlastního bydlení pro mladé lidi v Česku je v kritické situaci. Kvůli vysokým cenám nemovitostí a drahým hypotékám si většina mladé generace nedokáže pořídit vlastní byt bez masivní podpory rodiny. Podle aktuálních průzkumů už zhruba 2/3 rodičů svým dětem s bydlením buď finančně pomohly, nebo s tím v budoucnu počítají, přičemž často obětují i vlastní úspory. A pojďme také na sport. Téměř 4 měsíce po zranění, které utrpěl na mistrovství světa, nastoupil za West Ham fotbalový reprezentant Tomáš Souček. Předehrávce 9. kola 2. anglické ligy proti Queen's Park Rangers byl bývalý reprezentační kapitán v základní sestavě, ale střídal už v poločase, kdy jeho tým prohrával 0-1 golem z penalty právě po jeho faulu. Zápas už skončil 1-1, když Bowen z West Hamu neproměnil v 90. minutě penaltu, předcházel ceremoniál k uctění památky brankářské legendy West Hamu a bývalého hráče Queen's Park Rangers Lučka Mikloška, jenž v polovině září v 64 letech zemřel. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Výstaviště Kroměříž zve zítra na setkání sběratelů. Nebudou zde chybět mince, papírová platidla, poštovní známky, odznaky, medaile starožitnosti, minerály, ale také různé kuriozity. Na své si tady přijdou milovníci aforismů i žvíkačkových obalů. Akce proběhne od 8 do 13 hodin.
10: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
8: Dnes očekáváme převážně zataženo, na většině území se vyskytne déšť nebo přehánky, ale později odpoledne a večer by mělo oblačnosti ustávat. Nejvyšší teploty v závislosti na poloze v Čechách až 16 stupňů, na jižní Moravě, ale Jakube, až 18 stupňů Celsia.
0: Ty kráso. A misionářská poloha kolik?
8: 25.
11: Štěstí na 6 písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Rádiem.
0: Tak se smějte, přátelé, máme 3 minutky po 8 hodině. Já vím, někde je to takové až skoro podzimní sichravé počasí, ale co chceme, no, máme 10. října. Sobota je v plném proudu, hezké ráno, no a máme před sebou samozřejmě skvělou muziku. Tohle vás probudí, jestli to náhodou už nestihla káva, cigárko a podobné věci. Avicii a Levels, za pár minut taky Hozier, no a my jsme Hit Radio, tak ať se vám dobře vstává.

0: 10 minut po 8 hodině, sobota a taky Hit Radio s vámi. Dneska 10. říjen. My už jsme navázali na to, kdo dneska vlastně slaví svátek, což je celkem netypické jméno, Marina. Ale pozor, k tomu dnešnímu dni se nám vážou další věci, které lze oslavovat, jo, protože jako slavit se dá kdykoliv, stačí si najít důvod, jo? A představte si, že dneska je Světový den duševního zdraví, což s Filipem k tomu asi nemáme moc co říct.
1: No my dva určitě ne.
0: Máme ovšem Světový den vajec.
1: Sezónem vajec dneska je. A tak to je ale velice důležitá věc pro lidstvo.
0: No zejména pokud jste si řekli, že jste teď vstali po 8 hodině a říkáte si, co my si dáme ke snídani. No přátelé, dneska to nemůže být nic jiného, než nějaké krásné volské oko, nějaká omeletka, hele cokoliv.
1: Hele, mám tady ještě jedno zajímavou věc, 10. 10. rok 1979, napadá tě tak, co tak mohlo jako vzniknout?
0: 1979, no. Je to dopravní stavba nějaká?
1: Ne, je to ohledně her.
0: Tetris?
1: Ne, do prodejen a heren zamířila kultovní videohra Pac-Man.
0: Nekecej!
1: Jo, no. 1979, nechce se mi počítat, kolik je to let, hodně.
0: Dávno, už hodně.
1: No, hodně, skoro tak. 50.
0: Takže jestli jste někdy hráli Pac-Mana, což jako já jsem to hrál, ale dobrý jsem v tom určitě nebyl. No a završíme to něčím, co třeba jako potěší řadu žen a Richarda Krajča, je Světový den kabelek.
1: Mm-hmm. Tak tomu jsem nikdy moc neholdoval, člověče, mám doma jenom dvě.
0: Z krokodýlí kůže samozřejmě. Tak dneska si vyberte, co oslavíte 10. října. My vám k tomu po ránu pustíme skvělou muziku. Tady je Sebastian, Rup a Líc a za pár minut taky Cyril. Ať se vám dobře vstává, Hit Radio s vámi.
2: Jsem daleko, pak blíž, někdy jsme Rup a Líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svým těle, od pondělí do neděle.

0: je sobotní ráno, Cyril a Stumble Nen, to je skvělá muzika, kterou vám hrajeme, a to 20 minut po 8. No a dneska se musíte rozhodnout, jestli budete tým pláštěnka nebo tým deštník. Potom ještě taky můžete být pravda, tým nechám na sebe kapat, jo? To je jako speciální odvětví. Klidně s námi vysílejte, my jsme tady s Filipem k dispozici na 777-937-777. Ty seš tým pláštěnka?
1: Já pláštěnku nemám vůbec. My jsme kupovali vůbec, jeli jsme do Rakouska před 3 měsíci a já jsem si kupoval svoji první nepromokavou bundu v životě, protože mělo pršet.
0: Vodní sloupec kolik?
1: To nevím, ale byla drahá docela. Stála si 3,5 tisíce, ty tak krása. Věřím, že bude snad dobrá. A mám ji na celý život už.
0: Pokud máš dneska sebou?
1: Nemám ji sebou, protože jsem přijel deštníkem na kolečkách a vůbec ven nevycházím.
0: Ano, tým deštník na kolečkách, to je taky speciální věc, protože jakmile prší, tak řada z nás si bere svého plechového miláčka jako svůj deštník. Prosím tě, já jsem tým pláštěnka, což je zvláštní. Ono v tom vypadá jak idiot, že jo, vždycky. A já jsem si koupil svoji první pláštěnku na Formuli 1 do Maďarska asi před 3 roky. Hned jsme ji využili samozřejmě a od té doby nerad držím ten deštník, připadám si většinou jako ten průvodce turistů po Praze. Takže nosím pláštěnku a je důležité si říct, že je úplně jedno, jak u toho vypadáte. Nikdy u toho nebudete vypadat dobře. Tak dejte vědět na 777-937-777. Dáme si Leony, Imagine Dragons, za chvíli.
2: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
0: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: informací na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Rádia. Zlepši si náladu. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Emou Drobnou. Vstáváme u nás na Hitrádiu. Dobré sobotní ráno. 3 minutky po půl deváté. One Republic vás čekají taky David Guetta. Aktuální DJské číslo 1, protože bylo vyhodnocení prestižní ankety DJ Mag Top 100 a David Guetta se už po 6. umístil na absolutním vrcholu. Teď už ale Filip a čerstvé aktualitky.
1: Ranní update.
2: Tak čekal jsem, že mě představíš jako Filip Guetta, ale nestalo se, zklamání, jdeme na to.
0: Je to Filip z Guetta jenom.
2: Kanaďané si, to je jako divný, teď začít číst tady o Kanaďanech, jo, ale pojďme se ustředit. Kanaďané si začali všímat, že jim z domu mizí oblečení. Pachatelem nebyl člověk, ale kocour Leo. Ten pravděpodobně nosí domů ponožky, spodní prádlo nebo svetry. Jeho rekordem je dokonce 9 kusů oblečení během jediného dne.
0: On si to neoblíká, že jo?
2: Já nevím, prej viděli nějakého kocoura v ponožkách včera. No pojďme dále, Hilda Jacksonová se svého 105. roku rozhodně nezalekla. Zaměstnanci domova důchodců jí připravili diskotéku se světly a DJem. Oslavenkyně si večírek pořádně užila a dokonce si zatancovala, i když už prej jí při pohybu používala chodítko. Na parketu s ní bylo asi 70 dalších lidí.
0: Málo se ví, že tím vlastně DJem, který to byl David Guetta, který tam hrál.
2: Na utance ještě zůstaneme, protože, majitelka obchodu v Novém Jižním Walesu chtěla trochu rozveselit své zákazníky, na dveře proto umístila jednoduchou výzvu, kdo při vstupu zatancuje, dostane kávu zdarma. Lidé se nápadu chytli a před kamerou začali spontánně tančit. Majitelka říkala, že chtěla do své komunity přinést trochu dobré nálady. Tohle se mi líbí.
0: Ale to já bych asi taky zatančil, člověče.
2: Hele, jdu na to.
0: Pozor, přátelé.
2: Dostanu kávu zdarma.
0: Neuvěřitelně nekoordinované pohyby v tuto chvíli ve studiu Hitrádia a skoro až ano, vypadá to, že nová kyčel bude potřeba. Doufám, že stále ještě tančíš.

na Hit Radio pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Letní podzim s Hit Radiem. Zlepši si náladu.

0: Pink a Million Reasons a Million Dreams. Právě teď u nás Hit Radio City je s vámi. Přeju vám dobré sobotní ráno, lehce po 8:45 a příjemné vstávání teda těm, kterým zazvonil budík až před chvílí. Představte si, že velkolepá dáma Rihanna má doma přes 170 stále nevydaných písní. 170, to je jako peklo, jo. Takže písniček má opravdu dost, jenom zřejmě nechce nikomu pustit. Nikdy neuvedla, jestli to je jako důvod, že třeba jako nejsou dobrý, nebo že prostě se jí nelíbí, nebo jsou nedokončený. Prostě poslední album přitom vydala před 10 lety, tak to znamená, že jako náboj má, ale je to v podstatě jako mít doma plnou ledničku a tvrdit, že doma nemáte nic k jídlu, nebo mít plný šatník oblečení a říkat, že nemáte co na sebe. To se přece neděje, že jo? A víte co? Tak si jí dáme už za chvíli. Rihanna SMM. No a spousta další muziky vás čeká, další velké hity, jako vždycky tady u nás. Tak dobré vstávání a hezké ráno, my jsme Hit Radio.
1: Jsou místa, která po setmění vypadají jinak. Místa, o kterých se vyprávějí podivné příběhy, ze kterých běhá mráz po zádech. Hit Radio Zlín celý říjen hledá nejstrašidelnější místa zlínského kraje. Pošlete nám svůj tip na hitradiozlin.cz a hrajte o 10 000 korun. Nejstrašidelnější místa zlínského kraje na Hit Radio Zlín.
2: Záhadné strašidelné příběhy nechte osudu. Ale své každodenní bezpečí svěřte profesionálům z bezpečnostní služby GAN.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii.

0: www.levite.cz.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Richard Krajčo byl včera u nás ve studiu a dozvěděli jsme se přímo od něj, že vlastně včera vyšla nová deska. Po dlouhé době nová deska kapely Krištof. My jsme se pouštěli i ve vysílání samozřejmě nějaké nové písně. Mimochodem jmenuje se Půlnoční hřích, stejně jako ta písnička, která právě teď dohrála. 9. hodina už za chvíli, posloucháte Hit Radio, dáme si Dana Bartu nebo Temper Septy, ale to všechno až za chvíli.
1: Koliba u Černého medvěda vás zve na podzimní zvěřinové hody. Od 9. do 25. října vyhlašujeme dny tradičních zvěřinových specialit. Nezapomeňte, od 9. října začínáme.
2: Koliba u Černého medvěda ve Zlíně. www.koliba-zlín.cz.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
3: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
5: Unicars.cz Zlín. Váš prodejce vozu Citroën.
6: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Krásnou sobotu, je 9 hodin a další zprávy, vítejte u nich. Voliči mohou druhým dnem rozhodovat o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích následující 4 roky. Volební místnosti se otevřely v 8 hodin ráno. Komunální volby jsou tradičně spojeny s úvodním kolem, s úvodním slovem kolem 3 hodiny. Horní komora se takto proměňuje každé 2 roky od svého naplnění před 30 lety. Letos je to po 15. Volební místnosti se uzavřou ve 14 hodin, následně komise začnou se sčítáním hlasů. Výsledky z většiny obcí by mohly být známy do sobotní půlnoci. Tisíce mladých Čechů v Česku pracuje na černo bez školení i základní ochrany. Nová studie ukazuje, že stát nedokáže kontrolovat zprostředkovatelské řetězce a děti přijímají nelegální podmínky jako standard. Inspekce práce sice ročně provede přes 20 000 kontrol a uloží stovky milionů pokut. Problém ale stále přetrvává. A pojďme také na tenis. Jiří Lehečka 4 dny po prohraném finále v Tokiu zahájil vítězně turnaj Masters v Šanghaji. Portugalského tenistu Nuna Borgese porazil 6-3, 3-6 a 6-3. Roli favorita potvrdil 19. hráč světového žebříčku za rovné 2 hodiny. Borgesovi dal 12S. O postup do třetího kola hraje ještě Dalibor Svrčina. Jeho soupeřem je Tomáš Martín Echeverry z Argentiny. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
12: Zítra se na Elektře v Luhačovicích uskuteční slavnost jabloní. Jedná se o setkání místních spolků, organizací, ale taky podnikatelů. Nebude chybět prezentace výrobků a prodej nejen jablečných dobrot, vystoupení místních tanečních a pěveckých skupin a projížďka dětí v historickém hasičském voze.
13: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
11: Dnes očekáváme převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, postupem dne ale začne oblačnosti ubývat. Maximální teploty, a to zejména na Moravě, odpoledne až 18 stupňů Celsia.
14: Štěstí na 6 písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Rádiem.
0: Je to tady, přátelé. Hezké ráno, i když okolo 9. hodiny, nevím, jestli jako říkat úplně ráno, ale tak dobrý den, hezkou sobotu 10. října. Máme před sebou samozřejmě skvělou muziku. Dan Barta je připraven, On My Head, za pár minut Temper Septy, ale my se vrhneme taky na jedno velmi zajímavý téma. Já nevím, jak moc si užíváte podzim, jako jestli se ho užíváte do sytosti, ale představte si, že zima už klepe na dveře a dává o sobě vědět, jako celkem dost. Takže, kde právě sněží? To vám řekneme už za chvíli. Filip se trošku zděsil, ale no tak je to tak, no, chlapče.
11: Už sněží někde, jo?
0: No, bohužel.
11: On řekneme za chvíli.
0: Tady jsou snowboardáci, hele, to se úplně hodí. 3 minutky po 9. Dobré ráno.

0: Takhle chutná sobota, nějakých 9 minut po 9. hodině, tak hezké vstávání a dobré ráno. Ano, 10. říjen, to je dnešní datum, přátelé. Podzim si neužíváme příliš dlouho, vypadá to, jako by skoro nebyl, protože, a to je pro mě celkem šokující zpráva, ski areál v krkonošské Rokytnici nad Jizerou začal tento týden s výrobou technického sněhu. Není to tak úplně, jak si myslíte, jo? Já to uvedu trošku na pravou míru. Já jsem říkal, že se podíváme na místo, kde v tuto chvíli v České republice sněží. Jasně, sněží technicky a ještě takzvaně do zásoby. Jo? To znamená, že když pojedete přímo do té Rokytnice nad Jizerou, tak tam jako pravděpodobně ty kopce neuvidíte bílé. Jo? Tak zas takovýhle šílenci to nejsou. Ale oni tam mají takový ty boxy, do kterých si vlastně jako vyrábějí technický sníh a který potom, když je nejhůř, tak ho vlastně rozprašují zpátky na sjezdovky.
1: Takže ty jsi nás jakoby normálně obelhala. Mě i naše posluchače.
0: Říká se tomu mystifikace.
1: Mystifikace, dobře, takový clickbait můžeme říct.
0: Trošku clickbait, ano.
1: Jo,
0: ano.
1: Já jsem se teda ještě než si ty řekl o tom technickém sněhu, samozřejmě, jelikož jsem takzvaná Kafka, dal online kamery a říkal jsem, že tam žádný sníh není. No. A pak jsem přišel na to, že jsi normální lhář.
0: Je to tak, já jsem se dokonce koukal i na kamery, jestli náhodou na sněžce aspoň. Aspoň jedna vločička, nic, čověče. A kdybyste chtěli jet na sněžku lanovkou, tak máte dneska smůlu, protože to jede zase jenom do půlky a potom už si to musíte vyšlápnout celý, ale ta kamera, která na sněžce je na poštovně, tak musím říct, že jako zobrazuje, že to tam nevypadá moc hezky v tuhle chvíli.
1: Koukám na to. Teď.
0: Že jste tam asi tak jako v mracích, musí tam být jako hrozně, ale sníh tam není, jo. Možná si v Tatrách bude, ne?
1: To asi bude, ale tak to asi nestinu. Vysoké Tatry online kamera zkusím. Ale ještě jsem chtěl říct k tomu, k té sněžce si vím, že to nejvíc naštve. Vyšlápneš to, jsi úplně vyřízený a pak nevidíš nic.
0: Víš, kolikrát se mi to stalo?
1: No, mě hodněkrát právě, takže proto to říkám. Naposledy jsme takhle platili v Rakousku za docela drahou lanovku na Kaprunu. No a neviděli jsme nic vůbec. Třeba na 3 metry jsme viděli.
0: Ano, je dobrý si předtím právě kouknout, jaké bude počasí a tak nějak to vyhodnotit, ale myslím si, že z několika návštěv sněžky, asi tak ze 4 se mi podařilo mít hezký výhled jednou. Tak co ty Vysoký Tatry?
1: No koukám na to, sníh tam není, člověče.
0: No tak to je.
1: Takže není nikde.
0: Jestli ani u Slováků není sníh, tak jenom v Rokytnici nad Jizerou a ještě ten technický. Tak jo, Hunter X, Golden, za pár minut Lil Nas X a spousta dalších. Ty největší hity u nás na Hit Radio. Hezkou sobotu.

0: hezky klavír nakonec. Tohle je Filipova oblíbená písnička, protože ji má ve svém playlistu, sám to tady říkal. Musím říct, že prosím tě, nespívej tak, jako jsi zpíval před chvílí. Jo.
1: To... Tu parádu.
0: Nestačí. Takhle ano, neznáme text, ale užíváme si to dost. Dneska sobotní ráno, Hit Radio s vámi. My jsme před chvílí říkali, že v Rokytnici nad Jizerou se už zasněžuje, vyrábí se technický sníh, takzvaně do zásoby. Ozvali se nám z Harachova. Lukáš tady píše, zdar chlapci do studia. Hele, v Harachově taky zasněžujeme, protože nám sníh drží do plus 15 stupňů. Takže přeju hezký den, představte si to.
1: No, zajímavý tady přírodní úkaz.
0: To je teda tak, že moc zdravíme. A kdybyste si přece jenom chtěli už teď 10. října sáhnout na sníh, byť technický, tak Rokytnice, Harachov jako určitě. A jestli nás posloucháte z nějakých dalších lyžařských středisek, tak klidně napište. Děláme vám takové malé promíčko, protože tam máte sněhové vločky a to nás baví. Dáme si už za chvíli další skvělou muziku. Liam Payne připraven s Ritou Orou, a nebo taky klasika od Cher.
2: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete cibule kuchyňská, kilo za skvělých 12,90. Kobliha s náplní za výborných 7,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Hit Radio.

0: srdcovky Hitrádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večery. Letní podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

0: Jeleni dnes po ránu, Hit Radio a samozřejmě taky víkend v plném proudu. Přátelé, mám pro vás jednu zprávu, teda, která mě velmi potěšila, protože se vrací, ano, I'm back. Arnold Schwarzenegger se vrací v 79 letech na filmová plátna, respektive tedy na platformu Prime Video, která je od Amazonu, jo. Chystá se totiž nová vánoční akční komedie a ta se jmenuje The Man with the Bag. A přátelé, Arnold Schwarzenegger ve svých 79 letech hraje Santu Klause.
1: Ježišmarjo. A do toho bude dělat nějaký promo i na vrtačky a tak, ne?
0: Je to dost možný, člověče.
1: Hele, a víš, že on už v jednom vánočním filmu hrál? Rolničky, kam se podíváš, znáš?
0: Asi jo,
1: tak tam on teda nehrál, tam on chvíli si taky hrál na Santa Clause pro svýho syna a tam hrál teda tatínka, takže to byla jedna z mála rolí, kde on jako nebyl nabušenej a Terminátor a tak, takže už a jeden vánoční film měl za sebou.
0: A líbilo se ti to? Jako umí to zahrát?
1: Hele, já to měl na kazetě na VHS doma, takže já jsem si to pouštěl furt, ale je to, víceméně dal bych tomu asi 31% zpětně takhle.
0: No, každopádně v té komedii, kde teda Arnold Schwarzenegger bude hrát Santu Klause, tak mu ukradnou kouzelný pytel z dárky a pomoci mu musí potom zloděj, to znamená, že ono vlastně toho zloděje z pozice Santy Klause přetáhne na dobrou stranu a společně vlastně ukradnou ten kouzelný pytel z dárky a celé to uvidíme na té prémiové Prime Video platformě 2. prosince letošního roku, nicméně trailer už je venku.
1: Má smysl na to teda vůbec koukat teď po tom, co jsi nám prozradil ten spoiler celý děj?
0: Uvědomuji si, že máš trošku pravdu. No nic, tak dělejte, že jste to neslyšeli. No, tak prostě Arnold hraje Santu, to je všechno, co jste se teď dozvěděli. Alex Warren, Hit Radio. How did

0: Robin Schulz hraje u nás na Hit Radio. Příjemné sobotní dopoledne ve 9:45. No a jakou muziku vám naservírujeme do té desáté? Tak vrátíme se do roku 2005. Schválně, co jste tou dobou dělali, když tohle hrálo všude? Samozřejmě originál Irene Cara, What a Feeling Flashdance, tohle je verze od Global DJs. Připomeneme si ji už za chvíli u nás na Hit Radio.
1: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
4: Váš autorizovaný servisní partner Škoda Samohýl Motor ve Zlíně, Olomouci a Vsetíně. www.samohýlmotor.cz.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách.

멀어진 별 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 겪어

0: je sobota u nás v naší hudební společnosti, my jsme Hit Radio. Za chvíli tu máme 10. hodinu, což znamená, že vám opět budeme hrát ty největší hity, konkrétně třeba Vzpomínka na Blondie, Eva Farná s Mirajem tady budou a spousta dalších. Za chvíli taky čerstvé zprávy, tak s námi vydržte.
1: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hey, what's up? It's Rihanna.
8: I'm Harry.
9: This is The Weeknd.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
12: Krásnou sobotu, 10. hodina, další zprávy, vítejte u nich. Z Lavkova mostu v Praze spadlo dnes ráno do Vltavy policejní auto. Tři lidé, posádka vozu a běžec, který přispěchal na pomoc, vyvázli bez zranění, ale byli podchlazení. Na místě zasahovali hasiči z čluny. Nabouraný vůz se podařilo z vody vytáhnout. Okolnosti nehody jsou zatím nejasné. Češi letos dováží stále více ojetin a téměř polovina z nich je starších než 10 let. Za zdánlivě jednoduchým příběhem o hledání co nejlevnějšího auta se ale skrývá druhá překvapivě odlišná část trhu. Zájem o mladší vozy, prémiové značky i elektromobily roste a právě zahraničí se pro české řidiče stává jejich hlavním zdrojem. A pojďme také na sport. Filip Salač odstartuje do nedělní motocyklové velké ceny Indonésie ve čtvrté řadě z 11. pozice. V kvalifikaci třídy Moto 2 český jezdec obsadil 12. místo. Po trestu pro jednoho ze soupeřů se ale na startovním roštu o jednu příčku posunul. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
13: Zlínská zoo pořádá dnes poslední letošní večerní prohlídky areálu a zámku Lešná. Zatímco lampionové prohlídky nabídnou jedinečnou atmosféru noční zoo, zámek Lešná zavede návštěvníky do doby o 100 let zpět po stopách ztracených diamantových přívěsků. Začne se v 18.30.
14: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
12: Dnes z převážně zatažené oblohy bude občas pršet, později odpoledne a večer od severozápadu ubude déšť a v severozápadní polovině Čech i oblačnost. Nejvyšší teploty v Čechách 15 stupňů, na jihu Moravy až 18 stupňů Celsia.
1: Štěstí na šest písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Rádien.
0: Tak jsme tady, přátelé, hezké dopoledne, 10 hodin, k tomu 3 minutky. No a sobota v plném proudu. U nás na Hit Rádiu Enrique Iglesias, Blondie. A jak jsem říkal, třeba taky Tayo Cruz. Kromě jiného dneska, prosím vás, je 10. říjen, v televizi startuje Stardance. Chceme vám říct, jenom abyste neměli strach, s Filipem tam nejsme opět, ale jak sami jste už určitě zaznamenali, Stardance do příští řady bude mít novou moderátorskou dvojici. A my to opět nebudeme.
12: Nebudeme, jo. Oni nás nevybrali teda.
0: Oni nás nepozvali ani na konkurs, člověče, to se obávám.
12: To nás jsme nemuseli propálit, já jsem chtěl říct, že jsme tam byli předevčírem a ještě nám nedali vědět.
0: Nic, no, to tak. Nevím, kde jsi byl ty, ale mě tam teda nepozvali.
12: Tak to nebyl Stardance asi.
0: Hele, komu budeme fandit ve Foxtrotu třeba?
12: Já nevím, já se přiznám, že vůbec nevím, kdo tam bude letos.
0: Vojta Dyk, to je jediný jméno, který
12: jo,
0: si pamatuju.
12: Jo, tak fandíme Vojtu Dykovi, ten přesně zpívá spartianskou hymnu.
0: No, tak a dost. Enrique Iglesias právě teď. A po 10. hodině vás stále zdravíme a přejeme hezkou sobotu a hlavně co nejlepší víkend. S Hit Rádiem.

Tohle jsou Blondie a Mária. Sobotní dopoledne u nás na Hit Radio. No a dneska večer, přátelé, dneska večer to začíná. Ode dneška se zase trsá po obýváku a zase jsme všichni experti na to, jak se pokládají paty na zemi při valčíku. Startuje totiž další ročník Stardance. A pojďme si říct, že mezi hlavní hvězdy rozhodně patří Vojta Dyk, Tomáš Matonoha anebo třeba taky Radek Štěpánek. A největší šance, alespoň podle bookmakerů, se dávají Vojtovi Dykovi. On je totiž přesně ten typ člověka, co se ráno probudí, protáhne se a vypadá, že má natrénováno daleko víc než všichni profíci. No a pak tu máme nezdolného lva Radka Štěpánka. Vůbec sportovci to většinou mají opravdu jako velmi natrénované ve Stardance a já věřím, že i on ukáže nejenom sílu a svaly, ale že to tam prostě rozbalí. No a pro nás může hlavní lákadlo jednoznačně Sára Prachař Sandeva. To si myslím, že bude velmi pěkná podívaná. V každém případě, chlapi, zapomeňte na fotbal. V sobotu večer se u nás doma bude zase řešit jenom držení rámu, propnutá špička a tak dál. Dneska to celé začíná. Stardance je tady. No a tohle už je Eva Farná a Miraj na Hit Radio. Do hlavy

0: asi už jste zaznamenali, že na televizních obrazovkách se zase hledá superstar. Ano, Československo hledá superstar. No ale tak je to 22 let, dlouhých 22 let, přátelé, od té první řady. Zase rok 2004, na konci stála Aneta Langerová, jakožto absolutní vítězka, téměř 2,5 milionu hlasů. A my si zahrajeme už za chvíli její srdcotepec na Hit Radio.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
3: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
4: Knihovna Maitreya.
5: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
4: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
6: Nyní i jako audiokniha.
7: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hit Rádiu nám dohrála Aneta Langerová. No a přejeme stále hezkou sobotu. Představte si, že si na Instagram chcete dát nějakou fotku z dovolené, z narozenin, nebo třeba ze svého oběda. A Instagram vám k tomu vždycky nabízí nějakou písničku, že jo? To je naprosto normální. Jenomže se taky pár týdnů zpátky stávalo, že vám nabízel jednu a tu samou písničku neustále, zas a znova, jo? Přesně to se dělo lidem po celém světě. A Instagram si teď sype popel na hlavu, protože neustále doporučoval píseň od americké rockové kapely Creed z roku 1999. Higher. Možná, že patříte mezi ty uživatele, kteří tam tuhle, alespoň pro nás bych řekl, pro Evropany, pro Čechy, jako neznámou kapelu, takže jste ji tam prostě měli a bylo vlastně úplně jedno, co jste zveřejňovali, jo? Jako takhle, špatná písnička to asi není, ale asi ji nepotřebujete jako soundtrack úplně ke všemu. Někteří už dokonce začali prý spekulovat, jestli si kapela tuhle propagaci nezaplatila. Ale nakonec se ozval samotný Instagram a přiznal chybu algoritmu, omluvil se a oznámil, že vlastně neví, proč se tak děje, ale že to nějak zatrhnou, tak vidíte. A pak, že rádia hrají pořád dokola to samé, vůbec, tyjo, Instagram to dotáhl ještě dál a ještě se za to musel omluvit. Lost Frequencies a za pár minut Damiano David. My jsme Hit Radio a přejeme dobrou sobotu i krátce po půl jedenácté.

nejoblíbenější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitádiem.

Adele u nás na Hitrádiu. Lehce před 10:45. David Guetta vás čeká, taky činasky a jejich selhání. A nevím, jestli jste si to všimli, ale už se zase všude mluví o bitcoinech. Chvíli bylo kolem nich takové trošku ticho, ale najednou zase všichni řeší, jestli ho koupit, nekoupit, kolik to stojí, jestli už třeba náhodou není pozdě. A přitom dneska už kvůli tomu nemusíte mít jako nějaké extra výkonné počítače, vlastně nemusíte být ani žádný počítačový expert. Bitcoin si totiž můžete pořídit dokonce i přes vaši banku. Třeba Partners banka umožňuje nákup bitcoinu přímo v mobilní aplikaci, bez nějakých dalších

0: zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
1: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Unicars.cz Zlín. Váš prodejce vozů Peugeot.
5: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Za sklem.com.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.
7: Hit Radio.

0: Hitparáda se pumpuje na Hitrádiu. Hezkou sobotu. I když pravda trošku takovou smutnou, na mnoha místech po republice i deštivou. Nicméně to neznamená, že bychom nepřipravovali sobotní oběd a že bychom vám k tomu nezahráli nějakou tu vaši. Už za chvíli si dáme písničky k obědu po 11. hodině. Diktovat samozřejmě budete jenom vy. Za chvíli taky čerstvé zprávy přesně v 11.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Koliba u černého medvěda vás zve na podzimní zvěřinové hody. Od 9. do 25. října vyhlašujeme dny tradičních zvěřinových specialit. Nezapomeňte, od 9. října začínáme.
3: Koliba u černého medvěda ve Zlíně. www.koliba-zlín.cz
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: I'm Nicki Minaj.
6: Hey, this is John Legend.
7: Hey, it's Taylor Swift.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Téměř třetina Čechů má zkušenost s úrazem elektrickým proudem. Každý desátý úraz se přitom stal dítěti. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro energetickou společnost EPET. Lidé podle něj doma často podceňují i ta nejjednodušší bezpečnostní opatření. Pravidelné revize elektroinstalace neprovádí hned 63% z nich. Každý pátý Čech navíc neví, jak správně uhasit hořící elektrický spotřebič. Zanedbávaná je prevence také u plynu. Pravidelné revize plynových kotlů dělá jen 34% domácností. Tisíce mladých lidí v Česku pracuje na černo, bez školení i základní ochrany. Nová studie ukazuje, že stát nedokáže kontrolovat zprostředkovatelské řetězce a děti přijímají nelegální podmínky jako standard. Inspekce práce sice ročně provede přes 20 000 kontrol, i tak to ale nestačí. A pojďme také na hokej. Lukáš Dostál musel být ve střelu před každým pokusem soupeře. Nebylo jich totiž mnoho. Český brankář pomohl hokejistům Anaheimu 15 zákroky k výhře 5-1 ve Winnipegu a připsal si třetí výhru ve čtvrtém startu v nové sezóně NHL. Ve zbývajících třech zápasech pátečního programu zasáhl do hry z českých hokejistů už pouze Jaroslav Chmelař, který podlehl s New Yorkem a Rangers ve Washingtonu 1-3. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Výstaviště Kroměříž zve zítra na setkání sběratelů. Nebudou zde chybět mince, papírová platidla, poštovní známky, odznaky, medaile starožitnosti, minerály, ale také různé kuriozity. Na své si tady přijdou milovníci aforismů i žvíkačkových obalů. Akce proběhne od 8 do 13 hodin.
12: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz
0: No jo, tak většinou zataženo deštivo, takhle nám to vyšlo na dnešní sobotu, nejvyšší teploty od 10 do 15 stupňů, jenom na jih Moravy moc zdravíme, tam budete mít nejvíc z celé republiky až 17 stupňů a k tomu mírný jihozápadní vítr. No teď už jsou 2 minuty po 11. Vy diktujete, co budeme hrát na 777-937-777. Jsou tady hity k sobotnímu obědu a klidně k té písni připište i co hodláte dneska vařit, jo? Inspirujme se navzájem.

Hraje a volám. I tohle píseň je přesně podle vás. Tomáš si o ní zapsal, protože dneska prý chce dělat k obědu buchtičky se šodo, tak to jsem dlouho neměl teda. Dobrou chuť, nejenom Tomášovi, ale vám všem, kteří jste právě teď na lince a posloucháte Hit Radio. Přejeme příjemnou sobotu. Mimochodem, Tomáš je náš kulturní redaktor, tak víme, že ve Valašském Meziříčí bude akce Rej meziříckých strašidel, a to 3. listopadu, a potom tam bude i lampionový průvod městem strašidelnou stezkou anebo strašidelná show, kdybyste se chtěli jít podívat. No a další přání a taky tipy na to, co dneska připravujete k obědu, posíláte na 777 937 777. Máme tady zprávu, venku prší, tak jsem si všude zapálila svíčky a pustila se vás na plný pecky. Jedete bomby. K obědu bude frankfurtská polévka, domácí pizza a ke kávičce potom odpoledne piškot, tvaroh, broskev a rosol na vrch. Výborně. Sáňo, moc zdravíme, a protože ten výběr písničky byl na nás, tak já to spojím ještě s jedním přáním. Ahoj, já bych ráda zaspomínala na písničku, kterou jsem dlouho neslyšela a tak nějak patří k mimo mládí. Vamos a bailar, a pokud se nepletu, interpret byl něco jako Paula. Tak ano, Paula and Chiara a Vamos a bailar. Markétko, máš to připravené právě teď u nás na Hit Radio? No a vy všichni, podělte se se mnou. Vysílejte se mnou mezi 11. a 12. když připravujete sobotní oběd, cože děláte, co kuchtíte, co budete jíst, a k tomu si nechte zahrát i příjemnou písničku. Hit Radio s vámi.

0: without you.
1: Sobota dopoledne a taky vaše Hit Radio, tohle byl Luis Capaldi. A pozor, posíláte mi doslova celý meníčka. Já moc zdravím do Hlinska, protože Zuzka s klukama napsala krásnou zprávu. Dneska dokonce celý menu. Bramboračka čerstvý houby, super. Ho. Kuře na paprice s knedlíkem, miluju. A zapečená kýta s houbama a bramborovou kaší jako dezertíček prý pečený tvarok s ovocem. A co se tak asi dá všechno dělat v sobotu dopoledne, kromě toho, že vaříte? Tak povlíkají se peřiny, umývají se okna a kluci si uklízí svoje pokoje a zdárně mi pomáhají, což si myslím, že je moc hezký. Tak zdravíme Zuzku. Za pár minut budeme hrát taky pro jednu Slovenku. Ano, dnes jsem dětem dělal palačinky a potom karbanátky se šťouchačkama. No a protože mám Slovenku, tak mi řekla, že jsem její chrobáčik. Tak já bych chtěl pro ní zahrát, prosím vás, Berušku, jinak jsme už 30 let spolu a je to fakt super. Petr, Dáša z Plzně, tak moc zdravíme. Jasný, co budeme hrát už za chvíli, tak vy poslouchejte. Víš, co znamená. Jo, to už je jaký pravěk trošku. Ale tak pamatujeme, T-Boys a Beruška, která pofrčí nejenom do Plzně, ale taky pro vás, co jste všichni napříjmu, jo? Kdybyste chtěli nějakou písničku k obědu, dejte vědět. 777-937-777.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hitradio dneska v sobotu dopoledne, tak já jsem douklízela a nechce se mi dělat už vůbec a vůbec nic. A vařím česnekovou polévku a dám si nudle s mákem. Taky takové zprávy chodí sem k nám. Napsala posluchačka Katka a chtěla by právě Tone Senai a Dance Monkey, což jsme právě teď zahráli. No a vy máte stále příležitost až do pravého poledne ovlivňovat, co hrajeme, a to na 777-937-777, když tomu ještě přihodíte, co dneska připravujete na oběd, bude to ideální inspirace pro nás, pro všechny, kteří posloucháme. Ahoj Nej Rádiu, dneska jsem k obědu připravil knedlo zelo vepřo, nebo dneska bude k obědu knedlo zelo vepřo, knedlíček houskovej i bramborovej, jinak zdravíme všechny, Dušan a Iva, tak gratulujeme, to je skvělá kombinace, jedna z mých nejoblíbenějších. No a pak je tady přání z konkrétní písní, protože Marek nám napsal, že dneska obědovat nebude, což je teda velká škoda v sobotu, ale že bych chtěl slyšet od nás tu novou Miley Cyrus. Tak jo. Tohle je totiž úplně z brusu nová písnička od Miley Cyrus, mimochodem, která vlastně uvádí i její novou desku, Base Pursuits, a za pár minut třeba taky kabáti. Tohle je Hit Radio a sobotní dopoledne přesně podle vás.

0: na Hit Rádiu. A to nějakých 20 minut, než nám odbije pravé poledne. My vám hrajeme přesně tak, jak vy si diktujete, a ještě k tomu mi píšete, jaký jídlo chystáte na dnešní sobotní oběd. Mimochodem za pár minut budeme hrát East 17 a Let It Rain, což se k tomu dnešnímu počasí teda hodně hodí. Ahoj všem posluchačům i do rádia, u nás dušená tarhoňa a kuře na paprice. Jinak jsme na chalupě a venku ošklivo a potěšila by nás právě tahle ta písnička o Eliška z Ústí nad Labem. Tak moc zdravíme, ano, East 17 si dáme už za chvíli. No a předtím ještě jedno další přání, tentokrát namluvená hlasovka.
1: Dobrý den,

0: Připravuju králičí vývar, játrové knedlíčky, a hlavní chod knedlozelo vepřozelí, samozřejmě poslouchám vaše rádio, gratuluju, to je vynikající oběd, typicky sobotní, to se mi líbí. A Mírovi budeme hrát, protože ten prosí o zakázaný uvolnění, jedeme s mamkou Babi pro dárek. Zdraví Míra, dáme si už za pár minut taky Michala Hrůzu a zakázané uvolnění. Dost možná, doufám, že jsme vás dobře inspirovali k dnešnímu obědu, takže jestli jste ještě neměli plán, možná, že teď už víte, co budete vařit. My za pár minut dáme Michala Hrůzu.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz. Skonto
2: nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
6: firmanazážitky.cz.

0: Sobotní pravé poledne už za pár minutek tady u nás na Hit Radius. No jo, a dáme Imagine Dragons nebo Leony, a to už za pár minutek, a chystá se taky další zpravodajství, čerstvé zprávy za minutku a půl.
1: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
4: Vstávej, musíme se rozejít.
5: Kolik je hodin?
4: 11. A tobě je 1.30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
5: Jo, ale to nejde tak náhodem.
4: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
5: Za 5 minut, jo?
4: S námi zapomenete, co je čekání.
6: Internext. Internet děláme my.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Voliči mohou druhým dnem rozhodovat o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích následující 4 roky. Volební místnosti se otevřely v 8 hodin ráno. Komunální volby jsou tradičně spojeny s úvodním kolem voleb třetiny senátorů. Horní komora se takto proměňuje každé 2 roky od svého naplnění před 30 lety. Letos je to po 15. Volební místnosti se uzavřou ve 14 hodin. Následně komise začnou se sčítáním hlasů. Výsledky z většiny obcí by mohly být známy do sobotní půlnoci. Lidé berou stále více léků. Důvodem je stárnutí populace, dřívější nástup chronických nemocí i větší dostupnost léčiv na trhu. Jejich nevhodná kombinace ale může způsobit komplikace. V průměru na každého Čecha připadají 2 léky denně, na seniory až 9. Pohlídat si souběh léčiv pomáhá i mobilní aplikace českých vývojářů Molekula. V její databázi jsou nahrané všechny v tuzemsku dostupné léky a při zadání medikamentů zkontroluje, zda spolu nemají škodlivé interakci. A pojďme také na sport. Hned 4 zápasy pokračuje po reprezentační přestávce dnešní program nejvyšší české fotbalové soutěže. Už včera hrála Slavia, která vyhrála 1-0 ve Zlíně. Dnes od 15 hodin se hrají zápasy Hradec Králové Artis Brno, Viktoria Plzeň Mladá Boleslav a Zbrojovka Brno Jablonec. Od 18 hodin se potom domíček kopne i ve Vršovicích, kde Bohemka vyzve Baník Ostrava. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Zítra se na Elektře v Luhačovicích uskuteční slavnost Jabloní. Jedná se o setkání místních spolků, organizací, ale taky podnikatelů. Nebude chybět prezentace výrobků a prodej nejen jablečných dobrot, vystoupení místních tanečních a pěveckých skupin a projížďka dětí v historickém hasičském voze.
10: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
0: No, dneska nám bude pršet po většinu dne, až k večeru mají ustávat srážky, maximální teploty se budou pohybovat někde okolo 15 stupňů a jestli si říkáte, že zítra to bude lepší, no, co se týká teplot, to určitě ne. 10 až 15 stupňů na jižní Moravě okolo 18, to je tak jediný výstřelek, ale jinak i zítra čekáme proměnlivou oblačnost, pravda, už by nemělo tolik pršet. No a popolední s vámi stále Kuba Urban, Hit Radio, no a v tuhle chvíli taky Imagine Dragons, anebo za pár minut i Leony.

Tak tohle byla Leony u nás na Hit Radio. A přátelé, představte si, já už jsem o tom dneska mluvil, Taylor Swift má zase zaděláno na další rekordy. Tahle holka sbírá jednu hudební cenu za druhou a tak to vypadá, že doma už bude brzo potřebovat nejenom další poličky, možná i místnost. Na konci září totiž bodovala na MTV Music Awards, kde získala cenu za videoklip roku, no a to právě k písničce The Fate of Ophelia. Když to vezmeme historicky, Taylor má mimochodem už 33 cen MTV, což je historický rekord. No a teď přišla další šance na rozšíření její sbírky. Byly totiž oznámeny nominace na Kids Choice Awards, o kterých rozhodují především mladí fanoušci, děti. No a Taylor Swift si představte vede se 6 nominacemi. Hned za ní jsou třeba Ariana Grande anebo Sabrina Carpenter, obě mají 5 nominací. A Taylor se Sabrinou si to pojistili ještě tím, že jsou dokonce nominované za společnou píseň. Ceny se budou rozdávat 14. listopadu, no a moderovat je bude Alex Warren, kterého velmi dobře znáte díky hitu Ordinary. A když už jsme nakousli Taylor a taky Sabrinu, tak bychom si měli obě dvě dát, co? Tady je jedno espresso, ideální čas na kávičku, přátelé. 10 minut po 12. Sabrina Carpenter, Hit Radio.

0: Blood Running, tak tohle byl Ray Dalton. Tohle je vaše Hit Radio. Přátelé, doufám, že máte skvělou sobotu i popolední. Já mám pro vás samozřejmě další velké hity. Je to jenom pár minut zpátky, co jsme vybírali playlist přesně podle vás, tak jak jste chtěli. No a hodněkrát jste si přáli Evu Farnou. Neříkej, co má se stát. No a to je jasný, to si dáme už za chvíli. Stejně tak jako třeba Purple Disco Machine.
1: Nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává. To je nákupní centrum Čepkov. Sortiment všeho druhu.
2: Restaurace,
3: kavárna
1: a s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
4: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.cz. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Koliba u Černého medvěda vás zve na podzimní zvěřinové hody. Od 9. do 25. října vyhlašujeme dny tradičních zvěřinových specialit. Nezapomeňte, od 9. října začínáme.
11: Koliba u Černého medvěda ve Zlíně. www.koliba-zlín.cz
12: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
13: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle už je prostě klasika. Michael Jackson, který dohrává v 12:30 odpoledne u nás na Hit Radio. A dneska máme 10. října. Jo? Když k tomu přičtete 7 dní, tak se ocitneme v tom následujícím víkendu, to bude 17. října. Já mám pro vás v souvislosti s tím, že teď dohrála klasika od Michaela Jacksona, já mám pro vás jedno takové malé tajemství, které se jako nebojím teď použít.
1: Retro víkend.
2: Retro víkend.
0: My se na to moc těšíme, protože už příští týden pro vás máme další retro víkend. Pátek, sobota, neděle budeme hrát jenom ty největší hity z 90. let a bude to fakt skvělý. Takže na to se rozhodně můžete těšit a už teď se můžete naladit třeba tím, že budete poslouchat naše dubové Hit Radio 90. Naladíte třeba v aplikaci Radia.cz. Tady je Dermot Kennedy a Kiss Me, Hit Radio.

nejoblíbenější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitádiem. Zlepši si náladu.

0: Work, work, work. Já vám nepřeju, abyste dneska v sobotu 10. října pracovali. To teda ani trošku, ale předpokládám, že přece jenom někdo nás poslouchá určitě v práci. Tak ať vám to utíká, zase vás to nemusí úplně mrzet. To dnešní, nebo vůbec celkový tohle víkendový počasí si jakoby úplně nepovedlo. Hit Radio s vámi, váš víkendový parťák je v sobotu. No a samozřejmě mám pro vás další muziku a další velké hity. To se všechno dozvíte už za pár minut. Jestli dobře počítám, tak máte hodinu a k tomu ještě 19 minutek na to, abyste šli k urně, abyste tam hodili nějaký ten hlas, protože stále ještě probíhají volby, takový ty do těch zastupitelstev a tak dál, takže rozhodujete o tom, kdo vlastně bude velet vaší obci či městu, ve kterém bydlíte. Tak na to nezapomeňte, zavírá se nám to ve 2 hodiny, od nás se samozřejmě všechny důležité informace dozvíte i po 2. hodině, když už budou volební místnosti uzavřeny. No a co se týká těch velkých hitů, Miles Smith připraven a uslyšíte ho za chvíli, stejně tak třeba Sigalu a to všechno až do 13. Kuba Urban se loučí a budu se těšit zase někdy tady u nás na Hitku.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
4: Váš autorizovaný servisní partner Škoda Samohýl Motor ve Zlíně, Olomouci a Vsetíně. www.samohilmotor.cz.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
6: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Zdravím všechny, co jsou na silnicích, ulici Družstevní ve Vsetíně. Se nám aktuálně teď došetřuje požár vozidla. Na místě probíhají záchranné vyprošťovací práce. Dále v ulicích Velehradská, Moravská k výstavišti v Kroměříži kvůli výstavě hobby setkání sběratelů Kroměříž počítejte také s řadou omezení. Další omezení na vás číhá v ulici Sichrov, Valašské Klobouky na Zlínsku kvůli koncertu. Tam je také řada omezení a v ulici Rokytnici ve Vsetíně kvůli hokeji očekávejte také omezení. Hlavně dávejte na sebe pozor, no a co se děje na cestách? Vy jste naše oči a uši, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05 a šťastnou cestu s námi.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete cibule kuchyňská, kilo za skvělých 12,90. Kobliha s náplní za výborných 7,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
1: Unicars.cz Zlín. Váš prodejce vozu Citroën.
4: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na Zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
5: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
6: 13 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Do konce voleb zbývá už jen hodina. Volební místnosti se dnes ve 2 odpoledne uzavřou. Češi rozhodují o složení obecních zastupitelstev a ve 27 obvodech také o nových senátorech. K obecním volbám v pátek přišla nejčastěji pětina až třetina voličů, podobně jako před 4 lety. Češi propadli jachtingu. Každoročně vyrážejí na moře desítky tisíc Čechů a více než 11 tisíc lidí už u nás vlastní námořnický kapitánský průkaz. Nejoblíbenější destinací zůstává Chorvatsko, následují Řecko a Itálie. Pronájem jachty vyjde na desítky až stovky tisíc korun. Při ruském útoku na ukrajinské Záporoží zahynulo nejméně 12 lidí, včetně 3 dětí. Rusko na obytné domy svrhlo 5 řízených leteckých pum. Prezident Zelenský útok ironicky označil za ruské poděkování Donaldu Trumpovi za zrušení sankcí na vývoz ruské ropy. Tenistka Nikola Bartůňková do finále turnaje v Pekingu nepostoupila. Se světovou pětkou Mirou Andrejevovou z Ruska prohrála 2-6 a 2-6. O životní výsledek usilovala 20-letá Češka hodinu a 14 minut.
7: Firma Okno v Želchovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
0: Zdravím do Kroměříže, hlásíte zataženo 16 stupňů, ze Zlína zataženo sem tam déšť 15 a taky mávám do Vsetína Lenice, ta hlásí 13 stupňů. Jinak sobotní odpoledne se nemění, čekáme i nadále zataženo až oblačno, sem tam slabý deštík, nejvyšší teploty 14 až 17, na Valašsku kolem 13. Dnešní noc, pokud na vás sedne toulavá, očekáváme spíše zataženou až oblačnou, sem tam s doznívajícími srážkami, nejnižší teploty 9 až 6 v údolích i něco kolem 4.
5: Hit Radio Zlín.
0: Podzim. Někdo miluje barevné listí, vůni lesa, horký čaj a večery pod dekou. Jiný by nejradši přeskočil ranní tmu, déšť, bláto a nekonečné vytahování deštníku. Každý to máme trošku jinak a tak mě zajímá, co máte na podzimu nejraději a co byste z něj naopak nejraději úplně vymazali. Za chviličku se na to mrkneme. Máme 3 minuty po 13. Jste s Mončou. Krásnou sobotu.

Na Sexy Victory Hotel California 9 minut po 13. přeji vám fajn sobotu a pro někoho velmi sportovní. Berani totiž potřebovali 6. hráče a vy jste to obsadili. A ne, tentokrát nemyslím žádného tajného útočníka, který se schovává na střídačce. Myslím vás, fanoušky. Dneska čeká naše borce z linského hokejisty bitva na ledě stadionu Litoměřice a kabina A týmu pro vás měla parádní nabídku. Autobus i vstupenku platili totiž Berani, takže peněženky jste mohli a můžete nechat v klidu doma. Hlasivky rozhodně přibalené. Utkání 11. kola Maxi Ligy začíná dnes v 17 hodin a Berani chtějí slyšet určitě zlínské fandy i na soupeřově ledě. Tak pojďme ukázat, že žlutomodrá podpora nekončí hranicemi Zlína. V sobotu všichni do Litoměřic, protože body se sice vozí z ledu, ale pořádná atmosféra, tu vozíte určitě vy. A pokud jste se do autobusu náhodou nevešli, myslete na naše žlutomodré borce na dálku. Držíme všechny pěsti.

0: A já jsem hodně ráda, že jste právě teď s námi. Udělejte si pohodlí, nechte starosti na chvíli stranou a užívejte si příjemného odpoledne ve společnosti skvělé muziky. Pojďme na to, co nás čeká za chviličku. Třeba sympatický anglický zpěvák, který se umí i pěkně pomazlit s klavírem. Tom Odell.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo,
3: iPhone 17,
4: laserové projektory,
3: sluchátka Apple Beats
4: a stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
3: Hit Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

9.30 na vlnách Hit Rádia Zlín. Přeji vám fajn sobotu. Už pár dnů, tady máme úžasný podzim. Já se musím přiznat, já ho miluju. Miluju všechny roční období, ale ten podzim pro tu melancholii a pro tu severskou náladu prostě je skvělý. Pravda, že nám jako trošičku ukazuje, kdo je tady pánem, jo? Ráno člověk hledá pomalu rukavice, v poledne přemýšlí, jestli už není na zimní bundu moc teplo a večer zjistí, že doma nemá ani jedno suché místo na boty. Ale podzim má rozhodně i svoje nádherná kouzla. Barevné stromy, vůně lesa, horký čaj, svíčky, ježišmarja, u nás se doma pálí. Já zapalím vždycky všechny svíčky, voní tyčky, všichni se ztrácí v mlze a jsme šťastní. No a mě dnes zajímá, co máte na podzimu nejraději vy a co byste z něj třeba vymazali. Je to procházka barevným lesem, co milujete, burčáček, dýňová polévka nebo snad to, že musíte každé ráno odmrazovat auto. Pište mi, svěřte se, dneska nikoho fakt nesoudíme, ani ty, kteří už mají třeba vánoční výzdobu, ano, opravdu jsem viděla i v oknech, i když o těch si možná popovídáme někdy jindy. 601 13 13 05, pište, co vy a podzim, těším se.

0: Naprosto skvěle roztančený hit Most Like Jagger, Maroon 5, Christina Aguilera ve 13.40 na vlnách Hit Rádia Zlín. Před chviličkou jsme si povídali o tom, že už pár dnů nám dělá společnost nádherný podzim a já jsem se vás ptala 6.1.13.13.05 na čísla našeho WhatsAppu, co vy a podzim, co na ně milujete, co by zase jste si mohli třeba jakože odpustit. A píše Mirka, ahoj Moni, já miluju, když můžu přijít z práce, zatopit si a nikam už nemusím, to je moje olympiáda. Barevné listí, jenom nechápu, proč je tak krásné, když opak musím 2 hodiny hrabat. Luděk, houby, v lese si odpočnu, doma už méně, když manžel zjistí, že jsem zase přinesla plný koš. Jarka. A ještě třeba jedna zpráva za všechny, já mám nejraději podzimní jídlo Moni, na jaře se člověk ptá, jestli nemá pár kilo navíc, na podzim se ptá, jestli je ještě guláš, tak to je krásný. Ano, přesně, začíná tam to milované období, že se vlastně začínáme zahlovat, takže madle lásky a nějaký ty kilečka snad už tak nezlobí. Vidíte, podzim je vlastně taková sezóna, možná i trošku výmluv, protože nechce se vám běhat, je bláto, nechce se vám uklízet, padá listí, nechce se vám ven, prší. Konečně roční období, které nám opravdu rozumí. No ne?
1: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5-hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
2: Hit Radio Zlín.
5: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.
5: Hit Radio.
6: I could stay awake just to hear.

0: Krásnou sobotu, je čas na aktuální informace, máme 13.57, beru vás na cesty. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, v ulici Sichrov ve Valašských Kloboukách na Zlínsku. Kvůli koncertu je řada omezení, tak s tím prosím počítejte, pokud tam jedete. Z Donky na Kroměřížsku kvůli nehodě motorkáře je aktuálně omezení. V ulicích Velehradská, Moravská k výstavišti na Kroměříži kvůli hobby setkání sběratelů Kroměříž také řada omezení. V ulici Sichrov ve Valašských Kloboukách na Zlínsku pozor, je kvůli koncertu velký počet lidí na cestách. V ulici Rokytnice ve Vsetíně pozor, kvůli zápasu Vsetín Piráti Chomutov, začátek utkání v 17 hodin, už teď je tam řada omezení, dbejte nutné opatrnosti, hlavně před začátkem utkání a po jeho ukončení dávejte pozor. Jinak samozřejmě, co se děje na cestách, vy víte nejlépe, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05 a hlavně dávejte na sebe pozor. Šťastnou cestu, zítra Rádiem Zlín.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
2: Knihovna Maitreya.
3: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
2: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
4: Nyní i jako audiokniha.
5: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: 14 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. V Česku se uzavřely volební místnosti a skončily komunální volby a první kolo senátních voleb v 27 obvodech. V pátek se volební účast nejčastěji pohybovala mezi 20 a 35%. Celková účast zatím není známá. Hned po uzavření místností začíná sčítání hlasů. Možným kupčením z hlasy se zabývají policisté v Českém Těšíně na Karvinsku. Podle oznámení měl někdo nabízet lidem bez domova 500 korun za hlas v komunálních volbách. Policisté už vyslechli řadu lidí, podezření se ale zatím nepotvrdilo. Zabývají se také možným ovlivňováním voličů slibem alkoholu zdarma. Americký prezident Donald Trump oznámil dohodu s Vladimírem Putinem o dodávkách ruské nafty, která má snížit ceny paliv. USA kvůli tomu uvolnili část protiruských sankcí. Ukrajina krok kritizuje, protože může Moskvě přinést další peníze na financování války. Fotbalová šance liga dnes pokračuje 4 zápasy 10. kola. Od 3 hodin odpoledne přivítá Plzeň Mladou Boleslav. Zbrojovka Brno vyzve Jablonec a Hradec Králové se utká s Artisem Brno. Sobotní program pak od 6 hodin uzavře souboj pražských Bohemians s Baníkem Ostrava.
9: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
0: Jdeme na počasí, u nás ve Zlínském kraji je aktuálně zataženo až oblačno, k večeru čekáme déšť, teploty teď 14 až 17, na Valašsku kolem 13. Jinak dnešní noc nabídne teploty 9 až 6, v údolích něco kolem 4, čekáme zataženo, oblačno a z počátku noci budou ještě se vyskytovat doznívající srážky, kránu pozor na mlhy. No a neděle teploty 13 až 16, bude se nám to hodně proměňovat, chvilku mraky, chviličku sluníčko, ráno, jak už jsem říkala, můžou být mlhy, večer postupně by měly mraky ubývat.
6: Hit Radio Zlín.
0: U nás strašá celý říjen, dušičky, Halloween, brzy tma, pozdě světlo, hledáme nejstrašidelnější místa u nás v milovaném Zlínském kraji a čekáme, že vy je máte. Pokud ano, jsem s nimi, podrobnosti za chviličku. Máme 2 minuty po 14. rozjeté krásné sobotní odpoledne, ať jste kde jste, hlavně, že jste s námi. Moje maličkost je tady pro vás, Monča.

0: Opět Radeček, i takto za to stojí 8 minut po 14.
1: Nejstrašidelnější místa Zlínského kraje.
0: Říká se, kdo se bojí, nesmí do lesa, kdo se naopak nebojí, tak má svoji temnou uličku. Máte takovou ve Zlínském kraji, kterou byste posetnění raději obešli obloukem, kde plikají lampy, stíny vypadají podezřele a člověk zrychlí krok, i když tvrdí, že se vůbec nebojí. My s vámi na Hitrádiu Zlín hledáme právě takovou ulici. Od pondělí od 12. do 16. října nám můžete i nadále posílat své tipy a hlasovat na hitradiozlin.cz. A pozor, celý říjen hledáme nejstrašidelnější místa našeho Zlínského kraje a hrajeme o 10 000 korun. A pokud chcete být s námi u velkého finále, tak živě pro vás budeme vysílat 31. října z hradu Malenovice. Sledujte nás, sledujte naše sítě, poslouchejte své Hitrádio Zlín a hlavně ozvěte se nám.
1: Nejstrašidelnější místa Zlínského kraje. Na Hitrádio Zlín.

pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitrádiem.

0: 16 minut po 14. Hokejové novinky, rozhovory i zákulisí našich zlínských Beranů, to všechno nabízí pořad Beran v éteru u nás na Hit Radio Zlín. Doufám, že víte, pokud náhodou nevíte, teď jste si dali volume doprava, tak vězte, že každé sudé úterý po 15. hodině přináší pohled přímo do kabiny s hráči, trenéry i dalšími osobnostmi kolem zlínského hokeje, takže laďte své Hit Radio Zlín i samozřejmě každý den, i samozřejmě každé sudé úterý po 15. hodině. Berani jsou s námi v éteru a samozřejmě dneska taky držíme pěsti, protože od 17 hodin hrajeme. A jestli pak víte kde? Jestli pak víte s kým? Víte? Pište. Jsem zvědavá. Já to vím. A vy?
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Vstávej, musíme se rozejít.
3: Kolik je hodin?
2: 11 a tobě je 1.30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
3: Jo, ale to nejde tak náhodem.
2: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
3: Za 5 minut, jo?
2: S námi zapomenete, co je čekání.
4: Internext. Internet děláme my.
5: Nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává.
6: To je nákupní centrum Čepkov.
5: Sortiment všeho druhu.
7: Restaurace,
8: kavárna
5: a s parkováním 2 hodiny zdarma.
6: Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
9: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
10: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
11: No, říkala, že nic nechce.
10: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
11: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
11: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro dva.
11: House running.
12: Jízdu v supersportu.
11: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
11: Nejlepší zážitky hledejte na
6: firmanazajitky.cz.
5: Hit Radio Zlín.
13: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

sobotní pohodičce z Beden Hit Rádia Zlín, Taylor Swift ve 14.29. Před chvíličkou jsme se bavili o našich beranech, beran v éteru, každé sudé úterý po 15. hodině na vlnách Hit Rádia Zlín a ptala jsem se, jestli pak víte, kde dneska všichni jsme fanoušci beranů. Ano, v sobotu všichni máme do Litoměřic valit. Opravdu, rychle, protože od 17 hodin tam naši berani budou mít důležitý zápas a budou nás chtít slyšet. Ptala jsem se a zdravím Pepika, který Pepik napsal a jediný správně. Pepi, díky. A teď se podíváme k nám domů do Zlínského kraje. Máme tady krásnou výhodu. Když potřebujete vypnout hlavu, tak nemusíte si hned kupovat letenku ani hledat wellness někde v Rakousku, protože u nás je krásně. Beskydy, Hostýnské vrchy, Bílé Karpaty, okolí Luhačovic. Míst, kam vyrazit na podzimní procházku, tak těch máme opravdu dost. No a teď taky samozřejmě se ptám, otázka pro všechny místní výletníky, kam ve Zlínském kraji vyrážíte, když potřebujete vyčistit hlavu? Nahory, přehradě, do lesa, nebo třeba máte svoje tajné místo, kam byste nejraději nikoho nepustili. A pozor, počítají se i výlety, při kterých ujdete třeba jenom 300 metrů. Sednete si na lavičku, dáte si klobásku. Přátelé, i to je turistika. Jenom samozřejmě s lepším občerstvením. Pište mi, odkud jste a kam rádi vyrážíte. Třeba díky vám objevíme místo, které máme skoro za domem a přitom jsme tam ještě nebyli. 601 13 13 05.

14.40, hledí vás Hit Radio Zlín, máme to rozjetý podzim. Je pravda, že to je taková krásná melancholie, člověk se tak hezky zastavuje, má čas přemýšlet a možná i takovéto období, kdy si častěji čistíme hlavu. Od stresu, od práce, od kolegů z práce. No a protože je víkend, možná vyrážíte někam do Zlínského kraje, kde právě máte takovou tu duševní očistu. Já jsem se ptala, kam ve Zlínském kraji vyrážíte právě vy. Píše Laďa, já miluji Luhačovice, procházku, oplatky a člověk má pocit, že žije zdravě. Hostinské vrchy, Moni, tam si člověk srovná myšlenky a když ne myšlenky, tak aspoň tep. Jitka z Uherského Hradiště. Zdravím i Miladu, ahoj, Bílé Karpaty, ale jenom zasuchá, jakmile je bláto, mění se výlet na disciplínu přežití. Díky moc. No a ještě třeba tady Rostík z Holešova. Ahojte na Mladcovou, já chodím s pejskem, on rozhoduje, kudy jdeme, já rozhoduju, kdy už se jde domů, většinou nevyhraju. Rosti, tak úplně s tebou souzním, my máme doma úžasnou fanečku Lunu a přesně taky, chodíme podle ní, ona prostě je kouzelná, prostě se zastaví a já nejdu, anebo už nemůžeš, jdeme dál. Takže vidíte sami, prostoru je spousta.

0: nejlepší. Za chviličku Verve nebo Miley Cyrus.
1: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
2: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
6: Unicars.cz Zlín. Váš prodejce vozů Peugeot.
7: Hit Radio Zlín.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si

0: Krásně divoce, jsme uzavřeli další hodinu sobotního odpoledne, jsme Hit Radio Zlín a jdeme na aktuální informace. Za chviličku zprávy na 15. s kolegou Vladanem Hýlem. Přátelé, neurážejme umělou inteligenci, jednou nám to může spočítat. Podrobnosti za chvilku. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy v ulici Sichrov ve Valašských Kloboukách na Zlínsku kvůli koncertu v Kravíně je omezení v dopravě. Dbejte nutné opatrnosti, hlavně před začátkem akce a taky samozřejmě po jejím ukončení. Očekávejte omezení v provozu a taky pohyb lidí po komunikaci. Začátek koncertu v 21 hodin. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05. Pokud aktuálně teď řádíte na zlínských cestách, dávejte na sebe pozor, kdyby cokoliv sem tu, volejte. Šťastnou cestu!
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října.

0: Herna u dětka. Zahraj si ruletu nebo blackjack živě. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
4: 15 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Policie hodnotí letošní volby jako poklidné. Během hlasování sice policisté napříč Českem přijali několik oznámení o možném narušení voleb nebo veřejného pořádku. Žádný závažný incident ale nezaznamenali. Podle policie nic nenasvědčuje tomu, že by byl celkový průběh voleb zásadně narušen. Volební účast se zhruba hodinu před uzavřením volebních místností pohybovala nejčastěji kolem 40% a proti dopoledním hodinám se zvýšila. Na řadě míst však byla vyšší, například v Brně nebo v některých obcích Pardubického kraje se blížila 50% a v Plzeňském kraji ji krajský úřad odhadl v rozmezí 50 až 60%. Neurážejte umělou inteligenci, varuje technologická společnost Anthropic. Nově zakazuje uživatelům dlouhodobě urážet nebo úmyslně stresovat její chatboty. Za porušení pravidel může hrozit zablokování účtu. Firma totiž připouští, že umělá inteligence by jednou mohla mít vlastní vědomí a schopnost trpět. Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek může mít 6. medaili z mistrovství světa. Na šampionátu v Baku sice ve čtvrtfinále kategorie nad 100 kg prohrál s obhájcem titulu Tasojevem z Ruska, ale výhrou v opravách nad Nizozemcem Spiškersem se dostal do duelu o bronz.
5: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
6: Jak pak je dnes u nás doma? U nás ve Zlínském kraji zataženo oblačno, teploty 14 až 17, na Valašsku něco kolem 13. Dnešní noc má být pak zatažená, oblačná, ráno mlhavé, nejnižší teploty 9 až 6 a v údolích něco kolem 4. No a co se týká zítřku, tak to bude taková všehochuťka, mraky, sluníčko, zataženo, sem tam déšť a maxima kolem 16.
2: Hit Radio Zlín.
6: 2:15, krásnou, doufám, že i klidnou sobotu a teď něco pro všechny, kterým se při slově podzim okamžitě vybaví jídlo, protože co si budem, on jak je člověk zababušen v té dece a tak pořád nějak jako kouká a válí se, tak i hrozně rád papá. Nejen o tom bude něco v této následující hodině, já jsem Monča a na úvod Anastasia.

kromě středy vám náš kolega Michal Klein namíchá pořádnou hudební jízdu v Hitrádiu Klasik, to znamená 80, 90 i milénia, hity, které prostě všechny známe nazpaměť, vyrůstali jsme na nich, možná první lásky, první polibky, i když si občas nepamatujeme, kam jsme položili klíče, tyhle hity máme pod kůží. V pondělí valíme trochu popu, v pátek pak to hezky roztančíme, no a ve středu hrajeme na vaše přání. No a pokud jste se chytli, ucho se vám protáhlo, když jsem zmínila 80, 90, že to je přesně to, co byste chtěli, tak něco tu mám.

0: Sia a jdeme jíst. Mám tu něco pro všechny, kterým se při sobě podzim okamžitě vybaví jídlo. Na Zlínský kraj má spoustu chutí a tradic, o tom žádná. Slovácko, Valašsko, Hanácké Slovácko. No a v každém koutě se najde někdo, kdo vám vysvětlí, že právě u nich doma se dělají ty nejlepší koláče, zelňačky nebo frgály. Jako co si budem, je víkend. To se rovná obžerství. Já nevím jak vy, ale já v týdnu nemám absolutně čas jíst. Jo, nejlépe prostě potom to na mě padne večer, že si vlastně uvědomím, že jsem jako skoro nic nejedla. No, ale tak jeste zase na noc, že? To prostě jako koulení, kouleníčko. Tak schválně, jaká dobrota u vás doma nesmí na podzim chybět? A třeba o víkendu, kdy by člověk měl aspoň relativně být trošku v klidu, aby se mohl najíst a dodržovat aspoň třikrát denně jídlo. Je to valašský frgál nebo bramboráčky, domácí polévka, štrúdl nebo něco, co vaše babička dělala tak dobře, že se vám to dodnes nepodařilo zopakovat. A ještě jedna věc, když pečete něco dobrého, ochutnáváte průběžně nebo vydržíte až do konce? Já myslím, že existují totiž dva typy lidí, jo? Ti, kteří dají buchty do trouby a čekají, a ti, kteří už během pečení ochutnali tolik těsta, že ani nepotřebují večeři. Takže pište, jaká dobrota u vás doma nesmí na podzim chybět. 6.1.13.13.05. Já se těším a za chviličku posílám třeba Shakiru nebo kapelu Hodiny.
1: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Koliba u Černého medvěda vás zve na podzimní zvěřinové hody. Od 9. do 25. října vyhlašujeme dny tradičních zvěřinových specialit. Nezapomeňte, od 9. října začínáme.
5: Koliba u Černého medvěda ve Zlíně. www.koliba-zlín.cz.
6: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
7: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: Firma na zážitky.
11: CZ.
14: Hit Radio Zlín.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

odpoledne vysílá Hit Radio Zlín a my si povídáme mimo jiné o jídle. Je to víkend, podzim, tak to více než jasné je, že se bude mlsat. Mělo by se mlsat. A mě zajímalo, jaká dobrota u vás doma nesmí na podzim chybět. Píše Radka, ahoj Moni, u nás rozhodně frgály, jenomže než vychladnou, zůstane půlka záhadně. Vůbec to nechápu. Hele, já tomu rozumím. Bramboráky, a doma máme pravidlo, kdo strouhá brambory, ten nemusí umývat nádobí. Lukáš, Luky, díky moc, to hezké pravidlo. Štrůdl podle babičky, recept mám, ale babička tam měla asi nějakou tajnou ingredienci. Ano, a to je od oka. Přesně tak, to je vždycky, jak to děláš. No prosím tě, takhle od voka, šup, tam sem, pryč, že, a nikdy se to už nenapodobí a pořád to tak skvěle chutná. Od babiček, od maminek rozhodně. Ahoj Mončo, já vařím rozhodně na podzim pořádnou zelňačku. Druhý den je nejlepší, takže první den ji vlastně jenom připravuji na úspěch a pak už si to celá rodina vychutnává. Jste super, díky za skvělou atmosféru. Simča, Hulín. Simi, zdravím moc do Hulína, děkuji vám všem. Co píšete na náš WhatsApp 6113 1305. No a já už vám teď posílám čerstvou mamču Lady Gaga na Hit Radio Zlín. I know that we are young and I know that she may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: kamarádi, mě by zajímalo, jak se o sebe staráte. Jak se staráte o svoji duši, abyste tomu tlaku, ať už v práci, doma, kdekoliv, co na vás prostě tlačí, necítíte se v komfortu, abyste se neposkládali jako domeček z karet. Právě dneska, právě u příležitosti Světového dne duševního zdraví, jsme se my pokusili pomocí obrázků symbolicky zachytit různé psychické poruchy. A zajímalo nás, co kdyby naše psychika měla podobu místnosti. To by bylo zajímavé. Zajímá vás to taky, jak třeba vypadá místnost ADHD, místnost deprese, kdyby duševní poruchy měly svůj pokoj? Pokud ano, mrkněte na Facebook Hit Rádia Zlín. Stojí to za to. Sama jsem se tam v několika pokojích i našla.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete cibule kuchyňská, kilo za skvělých 12,90. Kobliha s náplní za výborných 7,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Knihovna Maitreya.
3: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
2: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
4: Nyní i jako audiokniha.
5: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březtu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
6: Jsem horská gorila z Ugandy.
7: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
6: Jsem horská gorila z Ugandy.
7: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
1: Hit Radio Zlín.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Krásnou sobotu. První obce už mají sečtené volební hlasy. Možná právě ta vaše obec je mezi nimi. Počkejte si na podrobnosti ve zprávách s kolegou Vladanem Hýlem. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy v ulici Sichrov, Valašské Klobouky na Zlínsku, kvůli koncertu v Kravíně, počítejte s řadou omezení. Pokud vás mám na cestách, dávejte na sebe pozor a co se tam děje. Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05. Šťastnou cestu s námi. Jsme Hit Radio Zlín.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
4: Váš autorizovaný servisní partner Škoda Samohýl Motor ve Zlíně, Olomouci a Vsetíně. www.samohýlmotor.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
7: 16 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. První obce už mají sečtené volební hlasy. Nejrychleji výsledky odevzala komise z Miskovic na Kutnohorsku. Následovaly Lovčovice na Třebíčsku a Hvožďany na Domažlicku. První výsledky zveřejnil Český statistický úřad už ve 14.30, tedy o minutu dříve než při minulých komunálních volbách. A jak by aktuálně dopadly sněmovní volby? Ty by podle říjnového volebního modelu agentury STEM pro CNN Prima News se zhruba 31% hlasů ovládlo hnutí ANO. Druhý stan by získal 16,6%, třetí ODS 11,3%, do sněmovny by se dostali ještě SPD a Piráti. Pod 5% hranicí by naopak zůstali motoristé, TOP 09 i lidovci. Donald Trump si zase stěžuje, že nedostal Nobelovu cenu za mír. Americký prezident tvrdí, že ukončil 8 válek a zabránil Iránu získat jadernou zbraň. Ocenění právničky Navane Tempilajové označil za hanebné a trapné. Norsku navíc pohrozil, že Spojené státy na přehlédnutí Trumpových zásluh nezapomenou. Světová jednička Kateřina Siniaková si v Pekingu zahraje o jubilejní 40. titul ve čtyřhře. Do finále prošla s domácí tenistkou Chang Shuai a společně na okruhu WTA můžou vyhrát třetí letošní a celkově čtvrtý turnaj.
8: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
0: Venku nebe u nás ve Zlínském kraji nabízí zataženo, oblačno, čekáme i slabé přehánky, teploty 14 až 17, na Valašsku kolem 13. Dnešní noc má být pak zatažená až oblačná, z počátku noci se budou ještě vyskytovat doznívající srážky, k ránu počítejte s mlhami. Nejnižší teploty 9 až 6, v údolích kolem 4. No a neděle nabídne všeho chuťku, to znamená sem tam mraky, sluníčko i přehánky a teploty kolem 16.
5: Radio Zlín.
0: Krásné sobotní podzimní odpoledne, je tu další hodina našeho společného vysílání na Hit Radio Zlín. Já jsem Monča, doufám, že si užíváte pohodovou sobotu a že vás zatím nikdo neposlal uklízet, nakupovat nebo opravovat něco, co fungovalo úplně bez problémů. Udělejte si pohodlíčko, starosti nechte na chviličku stranou a pořádně si užijte porci skvělé muziky. Teď už kapela Krištof.

Já jsem se chtěla zeptat, používáte umělou inteligenci? Jak často a jak se k ní chováte? Vážně, já když jsem tenkrát začínala, tak mě kolegové říkali, Moni, ale prosím tě, vždycky hezky poděkuj a jaký vztah si s ní uděláš, takový to bude. A je mně to fakt došlo, protože jednou nás to všecko ovládne a já si taky myslím, že umělá inteligence si pak bude pamatovat. Hele, to je ten Pepán, co na nás řval, co na nás byl zprostej, tak mu to teďka pěkně osladíme. Jistá společnost technologická nás varuje, zatím po dobrém, neurážejte umělou inteligenci. Nově totiž zakazuje uživatelům svoji umělou inteligenci dlouhodobě urážet nebo je úmyslně stresovat. A pokud to někdo přežene, může dokonce přijít o svůj účet. A teď si představte, že si jednou pohádáte s počítačem, řeknete mu, že je úplně blbej. On si to nejen zapamatuje, ale ještě si na vás podá stížnost a až to tady všechno ovládnou, tak vám to spočítá. Je pravda, že ta firma připouští, že umělá inteligence by fakt jednou mohla mít vlastní vědomí a schopnost trpět, takže kdo ví, možná bychom se k ní měli chovat slušně. Konec konců nikdy nevíte, kdy vám bude umělá inteligence vybírat dovču, psát pracovní e-maily nebo připomínat, že jste zase zapomněli výročí. Takže za mě já mám s ní krásný vztah a ten si hodlám udržet. A vy?

0: svět do Zlatova, je to přece nádhera, jak se ty stromy proměňují, tak je možná fajn, že máte čas uvařit si něco dobrého, zachumlat se do pohodičky a nechat se hýčkat naší muzikou. A mám tu i jeden milý vzkaz z našeho WhatsAppu 601 13 13 05. Přeji všem krásnou sobotu, hodně úsměvů a co nejméně starostí. Život je přece hezčí, když si ho zpříjemníme maličkostmi. A já k tomu dodávám, a ještě lépe, když k tomu hraje Hit Radio Zlín. Zdraví Mirek z Valmezu. Miri, díky moc, díky, že jsi s námi, a za chviličku Offenbach a nebo Imagine Dragons.
1: Nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává. To je nákupní centrum Čepkov. Sortiment všeho druhu.
2: Restaurace,
3: kavárna
1: a s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
4: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Tak co, sousede? Už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
6: No nekecej. Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
8: Unicars.cz Zlín. Váš prodejce vozů Citroën.
1: Hit Radio Zlín.
9: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

zimní počasí, to je prostě sešup jako blázen, co vy na to říkáte? Nedávno 25, teď už po ránu 6-4 stupně, v poledne 15, večer možná vítr a déšť. Podzim je jediné období, kdy se člověk obléká fakt jako cibule a stejně je mu buď zima nebo horko. Ráno si vezmeme bundu, šálu, čepici, rukavice, možná už někteří rozhodně zimomřivci. V poledne to všechno zase neseme v ruce a večer zjistíme, že jsme někde prostě nechali deštník. A teď přiznání. Jaká je vaše největší podzimní módní katastrofa? Máte v autě 3 bundy pro případ všech klimatických scénářů? Nosíte ponožky, které spolu vůbec nesouvisí, nebo máte doma jednu starou mikinu, kterou byste si nevzali ani pro rohlíky, ale vyhodit ji prostě nejde, protože k ní máte vztah? Nebojte se, písněte mi, tady jste mezi svými, nikdo vás nevidí, já to nikomu neřeknu. Číslo 611-13-13-05. Jaké a jaká je vaše největší podzimní módní katastrofa?

0: Před chviličkou jsme se ve vysílání Hit Rádia Zlín bavili o tom, jaká je vaše největší podzimní módní katastrofa, protože co si budeme, že jo, to počasí bylo nahoru, dolů, teď už se to tak jako vypadá asi ustálí, ale ráno prostě 4 stupně, odpoledne 25, takže jsme chodili tak zvláštně jako oblíkaní a mě právě zajímalo, jak jste to zvládali vy a jak to zvládáte. Píše Mirek, já chodím ven v bundě, ale jakmile zasvítí slunce, nesu si přes rameno jako módní doplněk i bundu a cokoliv dalšího navíc. Díky Miri moc, já mám ponožky, které už mají každá jinou barvu, říkám tomu kreativní styl. Jana, v autě vozím deštník Moni 24/7, ale vždycky, když prší, tak je samozřejmě doma, líba. A ještě jedna zpráva. Moje nejhorší módní rozhodnutí jsou boty na podzim. Vypadají dobře, ale po 5 minutách mám v nich vlastní rybník. Lubošek. No, Luby, vidíte, každý to zkouší, jak může. Teď opravdu začíná takové to obdobíčko, že si to vyzkoušíme. Já jsem taky tohle jako kráčela strašně v holinkách a pak jsem se vracela úplně v mokrých, samozřejmě ponožkách, protože jsem netušila, že mají díru. Ale teď už to vím, takže na podzim jsem samozřejmě na procházky s naší úžasnou Fenečkou Lunou jsem připravena. Pojedeme dál, samozřejmě v režii nejskvělejší muziky. Tak ať je vám s námi fajn.
1: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
3: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
5: Hit Radio Zlín.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.
6: Hit Radio.

0: Čas nám utíká jako bláznivý, doufám, že je plnohodnotný s námi, vysíláte na Hit Radio Zlín společně s námi, 16.57, aktuální čas taky na čerstvé informace, jak jinak. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy v ulici Sichrov ve Valašských Kloboukách na Zlínsku kvůli koncertu. Počítejte s řadou omezení a dávejte hlavně na sebe pozor. Bude tam velký pohyb lidí po komunikaci, jak před koncertem, tak po koncertě. Co se děje na cestách? Vy jste naše oči a uši, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 1305 a hlavně dobře dojeďte do cíle svých cest.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
2: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Zlín.
5: 17 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Voliči v Česku si vybrali obecní zastupitelstva a rozhodli v prvním kole senátních voleb. Hlasování skončilo dnes ve 14 hodin. Aktuálně probíhá sčítání hlasů. Konečné výsledky by měly být známy s ohledem na složitější sčítání hlasů v komunálních volbách do nedělního rána, tedy podobně jako před 4 lety. Češi propadli jachtingu. Každoročně vyrážejí na moře desítky tisíc Čechů a více než 11 tisíc lidí u nás už vlastní námořní kapitánský průkaz. Nejoblíbenější destinací zůstává Chorvatsko, následují Řecko a Itálie. Pronájem jachty může vyjít na desítky až stovky tisíc korun. Nejméně 15 lidí přišlo o život při ruském bombardování Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny. Záchranáři z trosek po 8 hodinách vyprostili živou ženu. V Kyjevě kvůli vypínání elektřiny zaviněného ruskými útoky na energetiku úřady přerušily na čas provoz metra. Potíže jsou i s dodávkami vody. Jiří Lehečka 4 dny po prohraném finále v Tokiu zahájil vítězně turnaj v Šanghaji. Do třetího kola se poprvé na Masters probojoval i Dalibor Svrčina. Lehečka porazil Portugalce Nuna Borgese. Svrčina po úspěšné kvalifikaci vyřadil v hlavní soutěži už druhého favorita. Dnes Tomáse Martina Echeverryho z Argentiny.
6: Firma Okno v Želechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
0: Já ještě přihodím aktuální servis o počasí. U nás ve Zlínském kraji čekáme i nadále zataženo až oblačno, sem tam přeháňky, teploty kolem 13. Dnešní noc má být zatažená, oblačná, kránu mlhavá, nejnižší teploty 9 až 6, v údolích kolem 4. No a zítra si dáme všeho chuťka. Sluníčka, mraky, zataženo, oblačno i déšť. A teploty kolem 16.
3: Hit Radio Zlín.
0: Minuta po 17. Pokud jste právě teď zapsali jste si určitě a zapli i taky přístroj FM, vězte, že ladíte Hit Radio Zlín. Za chvíličku Rosé, Bruno Mars, skvělý hit, taky Lucie, Jejich srdce. Takže doufám, že vám to hraje podle vašeho gusta. Moje maličko z Monče vám přijde, ne, přijde, no nic.

To je nádherná nostalgie, klasika, kapela Lucie, jejich srdce, 7 minut po 17. na vlnách Hit Rádia Zlín. Dneska máme sobotu s datem 10. října a dneska má svátek něco, co bychom měli opečovávat stejně poctivě jako auto, zahrádku, partnera nebo oblíbenou pokojovku. Naše duševní zdraví. A to je pravda, že v poslední době docela dostává. Je totiž Světový den duševního zdraví a ruku na srdce. Někdy bychom nejradši vypnuli nejen telefon, ale i všechny starosti, povinnosti a hlavně lidi, kteří nám pijí krev. Jenže hlavu do servisu, tak to jen tak nedáme, duši taky ne. O to důležitější je právě umět zpomalit. Pořádně se zasmát, zajít si na kavčo s někým blízkým nebo si bez výčitek říct, hele, dneska už toho bylo dost, Karle, tak na sebe buďme hodní. Protože nejen dneska, ale každý den a schválně, písněte mi, kdy jste si naposledy udělali takový relax den? My tomu se syny říkáme pyžámkový den a sladké nic nedělání. Klidně mi napište na WhatsApp 601 13 13 05.

0: Dnes máme Světový den duševního zdraví, takže doufám, že svoji duši hýčkáte, protože jak se říká, zlomená ruka, tady vidět a hned se valí k doktorovi. A když je zlomená duše, tak ta cesta je těžší. A já jsem se ptala, kdy jste se naposledy rozmazlovali, kdy jste se hýčkali. A píše Lenďa ze Zlína, čau Moni, já měla takzvaný tvůj pyžámkový den minulou neděli. Ráno jsem si uvařila kavčo, zachumlala se do deky a řekla si, že dneska nemusím vůbec nic. No nakonec jsem vstala jen proto, abych si došla pro další koláček. A víš co? Byla to ta nejlepší neděle za poslední měsíc. Viď, Leni? Já si myslím, že to je strašně důležité si to dopřávat. Zdravím i Peťu Sotrkovic. Přiznám se, že u mě je pyžámkový den skoro každou sobotu, pokud mi to rodina dovolí. Vypnu telefon, pustím si muziku a dělám, že neslyším ani pračku, ani vysavač. Manželka tomu říká lenost, já tomu říkám duševní hygiena. Peti, říkáš tomu správně, nedej se. A Janča z Kroměříže, ahoj, já si takový den dopřávám, když cítím, že už toho mám opravdu dost. Pyžámko, čaj, oblíbený film, žádné výčitky, že bych měla něco dělat. Dřív jsem měla pocit, že musím pořád něco stíhat. Dneska už vím, že někdy je největší výkon právě to, že člověk nedělá vůbec nic. Jení, já to taky říkám. Prostě když nedělám nic, tak plnohodnotné nic. A je to strašně potřeba, protože člověk furt je zvyklý, že něco musí. Od malička musí. Nemusíme. Fakt nemusíme. Odpočívejme a poslouchejme. Hit Radio Zlín. Za chviličku Sunrise Avenue.
1: Knihovna Maitreya.
2: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
1: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
3: Nyní i jako audiokniha.
4: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
7: Hit Radio Zlín.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Eva Farná, kousek, z kterého se ještě kouří, voní Novotou, neříkej, co má se stát, 17.28. A teď schválně, co se vám vybaví, když se řekne švestky? Pavidlové buchty od babičky, sušené trnky nebo slivovička, která dokáže zahřát i při pohledu na teploměr. U nás na Moravě máme jasno. Švestka je zkrátka poklad, jenže letos někdo sklízí plné koše a jiný se chodí ke stromu dívat, jestli tam přece jen něco nezbylo, prostě jak kde. A jak jste na tom se švestkami vy? Urodili se vám letos plné koše, vaříte po vidlíčkách, chystáte kvas na slivovici, nebo si na nich nejraději pochutnáte rovnou ze stromu. A možná letos nebylo co sklízet a švestky jste si museli koupit. Napište mi, jaká byla vaše úroda a co dobrého ze švestek doma připravujete. Jsem zvědavá, jak to letos na Slovácku, Hané a Valašsku se švestkami dopadlo. A k tomu psaní posílám Marka Ambora.

0: podzim je tady, i ta druhá část počasí k tomu patří. My jsme se před chviličkou bavili o švestičkách, ano, švestička, moravěnka. A mě zajímalo, jak to letos na Slovácku, Hané a Valašsku se švestkami dopadlo, jakou jste měli úrodu. Píše Janča. Ahoj Mončo, letos se nám urodilo hodně, švestky jsme rozdali celé rodině a ještě jsme stihli povidla. Jani, gratuluju. Honza, u nás bída, švestek bylo pár, stromy si asi letos vzali dovču. Martě spíše, já mám nejradši čerstvé švestky rovnou ze stromu, než je doneseme domů, půlka je pryč. A ještě Andy píše, manžel pálí slivovici, já vařím povidla, když máme na starosti to svoje. Letos jsme dělali švestkové knedlíky, koláče i povidla, švestky už nám skoro lezou i ušima. Andy, vidíte to? No, takže Ying Yang, černá, bílá, někdo neví, co s tím a druhý prosí, aspoň aby našel dvě švestky v travičce. No nic, hlavně zdraví, přátelé, nezapomínejte, že dneska je Světový den duševního zdraví, takže koukejte se rozmazlovat. Víte, co se říká? Říkali to v rádiu a co se říká v rádiu je prostě pravda. Takže dneska povinni všichni rozmazlovat, ano? A k tomu třeba Alanis Morissette nebo Marek Ztracený. Hrajeme jenom hity.
1: Vstávej, musíme se rozejít.
2: Kolik je hodin?
1: 11. A tobě je 1.30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
2: Jo, ale to nejde tak náhodem.
1: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
2: Za 5 minut, jo?
1: S námi zapomenete, co je čekání.
3: Internext. Internet děláme my.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
6: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
3: Hit Radio Zlín.
8: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio. Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
1: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
2: Koliba u Černého medvěda vás zve na podzimní zvěřinové hody. Od 9. do 25. října vyhlašujeme dny tradičních zvěřinových specialit. Nezapomeňte, od 9. října začínáme.
3: Koliba u Černého medvěda ve Zlíně. www.koliba-zlín.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
3: On air.
5: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 18 hodin, krátké zprávy s Vladanem Hýlem. Sčítání hlasů v komunálních a senátních volbách pokračuje. V obecních volbách už komise sečetly více než polovinu okrsků. Volební účast přesahuje 49%. V senátních volbách je zatím sečteno přes 42% okrsků a účast překračuje 43%. Konečné výsledky by měly být známé během noci anebo v neděli ráno. Aplikace e-doklady fungovala v obou volebních dnech stabilně a prakticky bez front. Digitální a informační agentura odhaduje, že se digitálním dokladem prokázalo více než 100 000 voličů. Objevily se údajně jen ojedinělé potíže, které se dařilo rychle řešit. Donald Trump čelí kritice kvůli dohodě s Putinem o dodávkách ruské nafty. Američtí demokraté i evropští politici zpochybňují krok, který může ekonomicky pomoci Rusku pokračovat ve válce na Ukrajině. Německo trvá na zachování sankcí, Polsko pochybuje o ruských zásobách a finský premiér označil Trumpův postup za zklamání. A nakonec ještě počasí. Zítra čekáme nejčastěji proměnlivou oblačnost, ráno se místy objeví mlhy, počítat musíme taky s občasnými přeháňkami. Později odpoledne a večer budou přeháňky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 13 stupňů.
7: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
3: Hit Radio Zlín.
8: Zlepši si náladu.

0: máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Pole v Moravanech u Pardubic za 249 900 korun. Rodinný dům ve Slaném u Kladna za 4 249 000. Byt 2+1 v Kryrech u Loun za 2 200 000. Rodinný dům ve Slatině na Plzeňsku za 1 300 000. A komerční objekt v Ostravě Vítkovicích za 28 milionů korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
1: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
5: firmanazážitky.cz.
6: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.

0: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete cibule kuchyňská, kilo za skvělých 12,90. Kobliha s náplní za výborných 7,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket. Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Unicars.cz Zlín. Váš prodejce vozů Peugeot.
3: Nákupy a zábava. Centrum, kde se vyhrává.
4: To je nákupní centrum Čepkov.
3: Sortiment všeho druhu.
5: Restaurace. Kavárna.
3: A s parkováním 2 hodiny zdarma.
4: Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
6: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco. Oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.

0: největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
1: Váš autorizovaný servisní partner Škoda Samohýl Motor.
2: Ve Zlíně, Olomouci a v Vsetíně.
1: www.samohilmotor.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: I'm Nicki Minaj.
8: Hey, this is John Legend.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Hit Radio Zlín.
11: Zlepši si náladu.

0: vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
1: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Hit Radio. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Nabitej podzim u dětka. Spouštíme další světové herní novinky. Ruletu nebo blackjack si teď zahraješ živě se skutečnou krupiérkou. A nově máme i elektronické stírací losy. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ať jedeš ze Zlína na Vsetín, z Kroměříže do Uherského Hradiště, nebo jen z práce domů, jedeme s tebou. Hit Radio Zlín. Hit Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.

0: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.

0: Nejdůležitější zprávy ze Zlína a celého kraje. S námi ti nic neuteče. Zprávy od nás pro nás. Hit Radio Zlín. Hit Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.

0: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Tak je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Ať jedeš ze Zlína na Vsetín, z Kroměříže do Uherského Hradiště, nebo jen z práce domů, jedeme s tebou. Hit Radio Zlín. Hit Radio Zlín.
4: Zlepši si náladu.

0: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem. Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
1: Jsem máma, už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
2: Bacha, nabitej podzim u dětka. Spouštíme jednu světovou herní novinku za druhou. Ruleta živě, blackjack živě, nově také elektronické stírací losy a tím nekončíme. Herna u dětka.cz, vždy o krok napřed.
3: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Nejdůležitější zprávy ze Zlína a celého kraje. S námi ti nic neuteče. Zprávy od nás pro nás. Hit Radio Zlín. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
2: Nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává. To je nákupní centrum Čepkov. Sortiment všeho druhu.
3: Restaurace,
4: kavárna
2: a s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov

0: ve Zlíně.
1: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
2: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: Hit Radio Zlín.
4: Zlepši si náladu.

0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: To jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
5: Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Samohýl Motor. Ve Zlíně, Olomouci a v Vsetíně. www.samohýlmotor.cz

0: Rádio Zlín.
1: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
2: Nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává.
3: To je nákupní centrum Čepkov.
2: Sortiment všeho druhu.
4: Restaurace,
5: kavárna.
2: A s parkováním 2 hodiny zdarma.
3: Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
6: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
7: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
0: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Jsem máma, už nikdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com